Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: Jindro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Zdraví!

Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 88.9 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: Dobré ráno, Moravo, 5 minut a bude 17:30. Dnes je tady čtvrtek, 6. srpna a i dnes jsou tady v ranní jízdě rádia připraveny hity pro dobrou náladu. A dnešní ranní jízdu rádia jich odstartuje Medúza, Don't Wanna Go Home. Po ránu na playlistu i Reddy Kirken, toho času ještě s Michalem Hrůzou a Zítra mám. A co taky muziku z let 80. Ryze, letní kousek, Kauma, Lambada. A když už jsme prozradili, že tady bude letní muzika, tomu letnímu pracovně prázdninovému dnu si dáme i aktuální letní předpověď počasí. No a k létu, poslední léta, patří i klimatizace. A jak jsme ve včerejší ranní jízdě rádia prozradili, není to naprosto běžná věc našich domácností. Taky s tímto vám pomůžeme.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
0: I dnes nás čekají vysoké tropické teploty, večer možná i bouřky. Budeme konkrétnější, čtvrtek, respektive ve čtvrtek meteorologové očekávají skoro jasno až polojasno, na západě kraje i více oblačnosti. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech může objevit přehánka nebo bouřka, lokálně i silná. Nejvyšší odpolední teploty až 37 stupňů Celsia, byť na severu a západě kraje většinou kolem 33 stupňů. I ve Zlínském kraji očekávejte tropické teploty dnes v rozmezí od 33 do 36 stupňů Celsia. A po ránu v Uherském Hradišti či Dolním Němčí 20, Násedlovice nebo Šakvice aktuálně 21 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké čtvrteční ráno i na silnice. Podíváme se na silnici první třídy číslo 38 a zamíříme do Brna či do Hustopečí. Na trase z Jihlavy na Znojmov Olbram Kostele srazilo osobní auto Lesní zvěř. Provoz je tam částečně omezen. Počítejte s nárazovým zdržením. V Brně Starém Lískovci v Karpátské ulici probíhá stále oprava povrchu vozovky. Komunikace neprůjezdná bude až do 15. srpna a na Břeclavsku v Hustopečích v Pitnerově ulici u křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha také nadále probíhá rekonstrukce komunikace, vozovka uzavřena a bude tady až do 9. října letošního roku. Tak ještě jednou krásné ráno za volanty, si hem jak jinak než šťastnou tentokrát čtvrteční cestu.
1: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Co se let týče, jsou od sebe hodně vzdálení, ale řeč bude dneska za pár minut o třeba elektrickém křeslu či webových stránkách. Teď Medúza. Don't wanna go home.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. 6. srpnový den roku 26 je v plném proudu. Stejně jako 7 minut po 17:30 raní za rádia. Mimochodem, toto byla Ava Max, kterou už za chviličku vystřídá kapela Reddy Kirkna se songem Zítra mám. Nikoli zítra, ale dneska mají svátek od Zřišky a my jim tento song, tuto písničku pošleme jako hudební dárek. Třeba na Kyjovsko, kde jich je 60, Zlínsko hlásí 56 žen, které dneska mají svátek, a třeba Uhersko Brodsko má 15 žen se jménem Oldřiška. Oldřiška, jak už to zní, je jemné, měkké a pozitivní jméno pro skutečnou ženu. Nositelka jména Oldřiška by měla být citlivá, něžná a příjemná. Takový je i charakter jejího jména. Význam jména jí navíc přisuzuje bohatství a významné dědictví. Tak ještě jednou všechno nej. Gratulace míří i do zvířecí říše. Mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Barbie a Žofinka. Tak hafanům a kočičkám všechno nej. No už před pár minutkama jsme nakousli, že když se podíváme dneska na nějakou tu zajímavost, když se podíváme leholince do historie, tak zabrnkáme třeba na elektrické křeslo, ale podíváme se i na webové stránky. Rozdíl několika staletí, ale velmi významné záležitosti v našich životech. I když u toho elektrického křesla by se s tím dalo tak nějak polemizovat. No rozhodně lidé se prý velmi často domnívají, že elektrické křeslo bylo od začátku považováno za modernější řešení vykonání trestu smrti. Když ale bylo 6. srpna roku 1890 použito poprvé, mělo hlavně nahradit oběšení a nabídnout údajně humánnější způsob výkonu právě zmiňovaného trestu smrti. První poprava však neproběhla podle představ a místo důkazů pokroku odstartovala dlouhou debatu o etice i samotném trestu smrti. A v podstatě ta debata se vede do dnešních dnů. No a míříme do modernější doby, konkrétně do 6. srpna roku 1991. Pro většinu z nás je web stejně samozřejmý jako třeba elektřina nebo tekoucí voda. Přitom první webová stránka byla zpřístupněna veřejnosti teprve přesně před 35 lety. Sloužila hlavně jako návod, co vlastně webovky jsou a jak fungují. Tehdy si asi jen málo kdo dokázal představit, že o pár desetiletí později bude na webu prakticky celý náš, a troufnu si říci, každodenní život. Od bankovnictví přes nakupování až po sociální sítě. Tak, tolik leolinký pohled do historie. 6. srpna zpátky k Oldřiškám, již mají svátek 40 minut po 5. Posíláme slibovaný hudební dárek. No a za pár minut otěže v radní jízdě rád jich převezme skřeťák s ranním vtípkem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Zítra.

0: 80. léta, přesně řečeno konec 80. let a pecka Kaoma Lambada. Sněžčiší. Prostě ta letní atmosféra neskutečným způsobem. Je čtvrtek 6. srpna, za kličku zpěvačka Taylor Swift a nebo Lázgou. No a jak už jsme slíbili, už je tady Skřeťák a jeho ranní vtípek, tak dobré ráno.
1: No krásné ránečko, zdravím všechny milovníky humoru, v tomto případě zejména ženy, protože právě žena je jako olympijská medaile. Léta se o ní snažíš, musíš tvrdě makat, aby si získal a potom... A potom ti celý život visí na krku.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: rádio v rádiu, Get Far at the Radio, krásné čtvrteční ráno, Moravo. Po 6. hodině nabídneme další várku hitů pro dobrou náladu, mezi nimi třeba Ricky Martin a Livin' La Vida Loca. Protože i dneska po ránu si budeme muset dát nějakého toho loka vůbec v průběhu celičkého dnešního dne, protože i dnes sice nás 40 nečekají, ale další tropické teploty ano, více odhalí už za chviličku aktuální předpověď počasí. Po 6. hodině i Andrea Bocelli, DJ David Guetta, zvláštní spojení těchto dvou bohémů, ale funguje to, stejně jako Vladis a Nicole, žijem pre moment. A za momentík už další čerstvé čtvrteční jihomoravské zprávy za tem 6.8. Vracov zahojuje modernizaci školní jídelny. Tak prozradíme mnohem více a pustíme se dnes po ránu také do soutěžení.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
0: Hezké letní ráno, Moravo, máme minutku po 6.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Vracov zahajuje modernizaci školní jídelny a Zlínský kraj řeší hrozící nedostatek štěrkopísku. Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce štěrkopísku. Jeho stávající zásoby ale do 10 let na řadě míst dojdou. Dokument navrhuje 13 ložisek pro možnou budoucí těžbu. Otevírání nových lokalit však naráží na odpor obcí i obyvatel. Sousedé se obávají dopadů na životní prostředí, jako v Uherském Ostrohu kvůli ochraně zdroje pitné vody nebo v Napajedlech. Krajská radní Renata Prchlíková zdůraznila, že schválení dokumentu neznamená automatické zahájení těžby a každý záměr musí projít samostatným schvalováním.
1: Rádio Jih, počasí.
0: V západní a severní polovině kraje bude převažovat podle meteorologů více oblačnosti s lokálními přeháňkami, případně i s bouřkou. Jinde většinou polojasno a přibývání oblačnosti s výjimečnými srážkami nebo bouřkou až odpoledne. Večer očekávají srážky a bouřky od jihozápadu četnější a mohou být i silné. Tak uvidíme, jestli se dneska objeví nějaká ta dešťová kapka. Rozhodně i dnes budeme měřit tropické teploty v rozmezí od 33 do 36 stupňů Celsia na severu a západě kraje většinou kolem 31 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 36 stupňů. No a po ránu Ladná, Veselí nad Moravou, Buchlovice 20, Strážovice 21 stupňů Celsia.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké čtvrteční ráno i na silnice. Připomínáme uzavírky na Břeclavsku v Hustopečích, v Pitnerově ulici u křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha probíhá rekonstrukce komunikace, vozovka uzavřena, bude až do 9. října a v Brně Starém Lískovci v Karpatské ulici probíhá oprava povrchu vozovky, komunikace neprůjezná, bude do 15. srpna. Tak si hem krásné jítro a šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Podvodníci o prázdninách rozhodně nespomalili. Naopak přitvrdili a nově zkoušejí situace, ve kterých bychom je možná vůbec nečekali. Více už za chvilečku, teď Ricky Martin.

I druhá půle letních prázdnin nabízí v ranní jízdě rádia hity pro dobrou náladu. 11 minut po 6. hodině Andrea Bocelli, DJ David Guetta, za chviličku zpěvačka Loreen, anebo vyvenčíme Pitbulla s Kešou a dáme pecku Timber. Už jsme to nakousli před pár minutkama, kyberšmejdi o prázdninách rozhodně dovolenou nemají, naopak podle komerční banky podnikly za první polovinu roku o 41% více útoků než loni. A zkoušejí to opravdu ze všech stran, přes falešné investice, telefonáty údajných bankéřů, rezervace hotelu nebo třeba parkovací aplikace. Právě během dovolených mohou podvodníci poslat zprávu, která vypadá jako od hotelu nebo rezervačního portálu. Často dokonce znají údaje o skutečné rezervaci a tvrdí, že je potřeba znovu ověřit kartu, doplatit poplatek nebo rychle zaplatit, jinak bude pobyt zrušený. Odkaz ale vede na falešnou stránku, která pouze napodobuje originál. Stále se také šíří zprávy vydávající se za aplikaci Easy Park, o kterých jsme už na jihu také mluvili. Člověku oznámí, že dluží třeba jen 20 korun za parkování, ale jakmile zadáte údaje z karty, může podvodníkům všechno otevřít cestu k mnohem vyšší částce. A pozor, typickou obětí už dávno není jen senior. Nejčastěji podvodům podléhají lidé středního věku, kteří už mají něco naspořeno. Útočníci nejprve vyvolají strach, potom přidají časový tlak a snaží se přimět člověka k rychlému rozhodnutí. Průměrná škoda u podvodu s platební kartou činí téměř 5000 korun. U dalších platebních podvodů ale dosahuje až téměř 200 tisíc. Proto platí jednoduché pravidlo. Když vás někdo nutí okamžitě platit, instalovat aplikaci nebo sdělit údaje ke kartě, zastavte se. Zavolejte třeba přímo do banky, hotelu nebo provozovateli služby přes kontakt, který si sami vyhledáte. Těch pár minut navíc vám může zachránit celoživotní úspory. Skoro 13 minut po 6. hodině zpátky k hitům pro dobrou náladu ze čtvrteční ranní jízdy Loreen a za chviličku odhalíme ranní téma.

0: 20 minut po 6. hodině ve čtvrteční ranní jízdě rádích Pitbulla Keša, tak jsme vyvenčili tohoto Pitbulla, pokud i vás to čeká, tak myslete na to, že časně z rána už nám krásně svítí sluníčko a byť na některých místech jižní a jihovýchodní Moravy jsme po ránu měli třeba 17-18 stupňů Celsia, rtutě teploměru už zase vyšpahali přes 20 stupňů, jak prozradil aktuální předpověď počasí. Dneska nás čekají zase supertropické teploty. Ale pojďme k rannímu tématu. Dneska se vás ptáme, kdy jste se jako děti báli, že za něco pořádně dostanete. Pamatujete si ten pocit, kdy jste čekali, až se rodiče dozvědí, co jste provedli? V hlavě už jste měli ten nejhorší trest, možná i pořádný világoš a nakonec se třeba nestalo vůbec nic, anebo naopak přišlo přesně to, čeho jste se báli. Tak za co jste jako děti nebo puberťáci čekali pár facek nebo pohlavku vy? Byla to rozbitá váza, poznámka ze školy, pozdní návrat domů nebo něco mnohem horšího? Napište nám svou nejnapínavější vzpomínku z dětství na Facebook rádio, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Moc děkujeme a teď už Vladis, Nikol a žijem pre moment.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Simple Plan a Crazy, krásné čtvrteční ráno, Moravo a dobré chuti, pokud zrovna snídáte. Za chviličku další hity pro dobrou náladu, ať už jedete v autě, jste v práci, anebo doma právě u snídaně, nabídneme hity. Třeba i z let 90. je tady MC Sar and the Real McCoy. Z těch novějších Shakira, Die Die. A tak dáme i pokáče a caltu. No a ve čtvrtek 6. srpna nabídeme za chviličku další krátké jihomoravské zprávy. Ještě předtím ale pozveme na další soutěž o klimatizaci.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, je 6:30.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
6: Doktoranti z Menlovy univerzity vyvinuli z rybího kalu biostimulant FishHit. Ten zvyšuje objem kořenů až o 40% a podporuje odolnost plodin. Přípravek funguje jako zálivka i po stříku zeleniny, ovoce i okrasných květin a je vhodný i pro ekologické zemědělství. Zlín schválil více než 2 miliony korun pro dobrovolné hasiče za zásah u Baťovy budovy číslo 34. Přes 800 tisíc korun zamíří na odměny 79 hasičům, zbytek na obnovu techniky. 12-denní likvidace požáru zaměstnala 12 dobrovolných jednotek.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Dobré ráno do Spytihněvy, kde aktuálně měříte 19 stupňů Celsia, o stupínek více tady 20, máte v Uherském Hradišti a v Blatnici pod svatým Antonínkem. Hezké jitro i do moravského Žižkova, kde rtuť teploměr ukazuje na 22.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky na cesty na Břeclavsku ve Starovičkách na silnici 2. třídy číslo 425 ve směru na Velké Pavlovice. Dejte pozor na dlažební kostku na silnici. A v Brně Tuřané k 12. ulici ve směru od Slatiny zasahují záchranné složky ústřetu osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením. Šťastnou čtvrteční cestu.
7: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

Tak na ve Strážnici padl třetí den po sobě teplotní rekord. Kolik tam meteorologové naměřili, prozradíme už za pár minut. Teď MC Sar and the Real McCoy, Another Night, co nevidět taky Shakira. No a nezapomeňte, i ve čtvrtek 6. srpna v ranní jízdě rádia nabídneme soutěže. Ať už třeba soutěž Dejte si pozor na jazyk, anebo rákáme na klimatizaci.

0: 6.39, Shakira Dai. No dává nám ta příroda, dává. Strážnice se v posledních dnech proměnila v moravskou výheň a vy, kteří pravidelně posloucháte ranní jízdu rádia, tak víte, že celý tento týden říkáme, že ve Strážnici padl teplotní rekord a zatím to nemá konce zvonce. I když dle aktuální přepovědi počasí pro dnešní den už asi teplotní rekordy padat nebudou, nicméně horko bude. Zpátky ale ke Strážnici, včera tam meteorologové naměřili 41 stupňů a absolutní teplotní rekord pro Moravu tak padl už třetí den za sebou. V pondělí bylo ve Strážnici 39,9, v úterý 40,9 desetin stupně Celsia, no a včera 41 stupňů. Vedro mimochodem komplikuje také práci lidem venku a není se čemu divit. Například zaměstnanci hornické Tespry mají kratší směry, dostávají jontové nápoje a firma omezila provoz sběrného dvora. Odpad se ale samozřejmě zvážet musí bez ohledu na počasí. Na dalších stanicích Jižní Moravy se teploty pohybovaly většinou kolem 38 stupňů. Strážnice tak byla zřejmě jediným místem, kde rtuť teploměru vystoupala nad 40, tedy alespoň z těch oficiálních zdrojů Českého hydrometeorologického ústavu, protože určitě, když jste se doma podívali na teploměr, tak možná měl taky kolem 40 stupňů Celsia, že? Taky jste tam něco takového měřili.
1: Ano, my jsme měřili 50 na slunci.
0: Na sluníčku, jasně, to je mazec. No, odborníci spojují také stále častější teplotní extrémy s postupující změnou klimatu, ale to je úhel pohledu, jeden říká tak, druhý zase onak. Doplňme snad ještě, že na Břeclavsku bylo včera nejteplej v lednici, kde rtuť teploměru vystoupala na hodnotu 39,1. Jižní Morava zažívá tedy historickou vlnu veder a i když dnes 40 podle předpovědi počasí nehrozí, pařád bude, dle aktuální předpovědi naměříme maximálně kolem 37 stupňů Celsia. Takže i dnes platí velmi jednoduchý plán, vodu po ruce, stín na dohled a s větší námahou, pokud to je trošičku, jde raději počkat na chladnější část dne. Ale když jsme se tak dívali na ten výhled nadcházejících dnů, tak prostě tropické 30 nás budou provázet až do příští středy.
1: Ano, ale my si tak pomaličku zvykáme už tady na to klima.
0: Jde to vůbec?
1: O, těží,
0: co děláme, že?
2: Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Ryzlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Radio E.
1: Ay.

0: 11 minut před 7. Louis Fonsi, Despacito, to krásné čtvrteční ráno, Morava, co nevidět, J-Lo, Jennifer Lopez a Get Right. No a teď k rannímu tématu. Ptáme se, kdy jste se jako děti báli, že za něco pořádně dostanete. Tedy dnešní ranní téma nás vrací do dětských let. Pamatujete si ten pocit, kdy jste čekali, až se rodiče dozvědí, co jste provedli, a v hlavě už jste měli ten nejhorší trest? Možná, že už jste přemýšleli, jakýže világoš to třeba zase bude. Tak kdy jste se jako děti báli, že za něco hrozně dostanete? Na Facebooku Rádia Jich nám píše třeba Markéta, no radši nespomínat. Přidává se Arnošt, když jsem v 11. zapálil pole se slámou a čekal jsem na tatínka, až přijede po hašení domů, tak jsem se bál. No a po držce, jako starý chlap, jsem dostal. A přidává se i Tina na Facebooku Rádia, když jsem zhruba v 8 letech ukradla v obchodě kačení mýdlo. Dodnes je to noční můra. No to věříme. A děkujeme, že se takto otevíráte, že vzpomínáte na to dětství a přiznáváte se, že jste něco vyvedli. Tak zazpomínejte i vy a napište nám to na Facebook Rádia Jich, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889, kdy jste se jako děti báli, že za něco hrozně dostanete, protože jste něco vyvedli.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Italský mák Giragostino in my mind ve čtvrteční raní zdě. Dobré ráno, Moravo, po sedmé třeba zpěvačka Pink, malinovej syrup kapely Miraj. A po sedmé zazní éterem raní zdy rádych i Ray Dalton. Rybí odpad zajistí větší bazálku i cibuli. Vědci z Brna totiž našli nový biostimulant a my vám o tom povíme ve čtvrtečních jihomoravských zprávách rádiech s datem 6.8.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 na 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
7: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
8: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
9: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
10: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, byla 7:00.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Rybí odpad zajistí větší bazálku i cibuli. A Znín odmění dobrovolné hasiče za zásah u Baťovy budovy číslo 34. Doktoranti z Mendelovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou Tilapia a připravují její uvedení na trh. Vedení Zlína schválilo podporu přes 2 miliony korun pro dobrovolné hasiče, kteří v červenci zasahovali u rozsáhlého požáru v areálu bývalého Svitu. Zhruba 800 tisíc korun dostane 79 dobrovolných hasičů jako odměnu za 12-denní náročné nasazení. Zbývající část peněz pokryje obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Definitivní uvolnění části financí ještě v září potvrdí městští zastupitelé.
0: Počasí. A pojďme se podívat, co pro dnešní den připravila příroda. Jak to vidí meteorologové, v západní a severní polovině kraje bude převažovat více oblačnosti s lokálními přeháňkami, případně i s bouřkou. Jinde většinou polojasno a přibývání oblačnosti s výjimečnými srážkami nebo bouřkou až odpoledne. Večer očekávají meteorologové srážky a bouřky od jihozápadu četnější a mohou být i silné. Teploty dnes maximálně 36 stupňů Celsia, na severu a západě kraje většinou kolem 31 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 630. A 3 minutky po 7 připojíme aktuální teploty. Zlín 21 a po 22 stupních Celsia aktuálně měříte v Šardicích, Němčičkách a Slavkově u Brna.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Brněnsku ve Střelicích v Nebovické ulici se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Na Břeclavsku před Zaječím směrem od Nových Mlýnů na silnici 2. třídy číslo 421 leží na silnici sražená srna a připomínáme, v Brně Tuřanech v Vanácké ulici ve směru od Slatiny zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s nákladním, počítejte s omezením. Kolona jen nárazová. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A kdo má dneska svátek? Prozradíme za chvilečku. Teď je tady Pink.

0: od Hříšky. My vám ve čtvrtek 6. srpna gratulujeme k dnešnímu svátku a gratulace společně s hudebním dárkem kapely Miraj. Už za chviličku poprčí třeba na Břeclavskou, kde máme 41 dnešních oslavenky, na Hodoňsku žije 36 a gratulace míří na Mikulovsku, kde jich máme 14, z Nohemskoj hlásí 38, tedy hlásí, že tam mají tolik Oldřišek. A Oldřiška je jemným, měkkým a pozitivním jménem pro skutečnou ženu. Nositelka jména Oldřiška by měla být citlivá, něžná a příjemná, takový je její charakter, jejího jména. Význam jména ji navíc přisuzuje bohatství a významné dědictví. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky po celý dnešní den slaví Barbie a Žofinka. No a ve čtvrtek 6. srpna mrkneme i do historie. Lidé se často domnívají, že elektrické křeslo bylo od začátku považováno za modernější řešení. Když ale bylo 6. srpna roku 1890 použito poprvé, mělo hlavně nahradit oběšení a nabídnout údajně humánnější způsob výkonu trestu smrti. První poprava však neproběhla podle představ a místo důkazu pokroku odstartovala dlouhou debatu o etice i samotném trestu smrti. A v podstatě ta debata už od roku 1890 trvá do dnešních dnů. Míříme do modernější doby, konkrétně do 6. srpna roku 1991. Pro většinu z nás je web stejně samozřejmý jako třeba elektřina nebo tekoucí voda. Přitom první webová stránka byla zpřístupněna veřejnosti teprve přesně před 35 lety. Sloužila hlavně jako návod, co vlastně webovky jsou a jak fungují. Tehdy si asi jen málo dokázalo představit, že o pár desetiletí později bude na webu prakticky celý náš každodenní život. Od bankovnictví přes nakupování až po sociální sítě. Tak 6. srpna roku 1991 se objevila webová stránka, která nám ukazovala, co a jak. Tak schválně, kdo už z vás dneska byl na nějakém tom webu? No minimálně www.radio.cz byste měli navštívit, abyste se dozvěděli o dalších soutěžích, které pro vás chystáme, a cože můžete při poslechu rádia, jejich rádia Jižní Moravy, vyhrát. No ale zpátky k Oldřiškám, jež mají po celý dnešní den svátek, za chviličku slibovaná kapela Miraj a malinovej syrop. No a za malou chviličku nabídneme takový střet, pádla, tyče a ostrá slovní přestřelka. V Jihočínském moři se pobřežní stráže dvou zemí pustili do bitky, která připomínala spíš pirátský film. Tak podrobnosti už za okamžik.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 7. Sunrise Avenue, zákoličku Ray Dalton. No a teď už pádla tyče a ostrá slovní přestřelka. V Jihočínském moři to chvílemi vypadalo jako při hodně vyhroceném, řekněme, vodáckém souboji. Čínská a filipínská pobřežní stráž se totiž na člunech, někteří na gumových, pustili do potičky pádly a dřevěnými tyčemi. Incident se odehrál u sporného atolu, na který si dělá nárok hned několik států. Filipínci tvrdí, že konflikt začala čínská hlídka a jednoho námořníka udeřila tyčí do hlavy. Čína to odmítá a říká, že jako první zaútočili filipínské čluny, když narazili do její lodi. Kdo začal, tedy zatím jasné není, ale jisté je, že spor pádly rozhodně neskončil. Obě země si následně předvolali velvyslance a poslali si důrazné protesty. Do konfliktu se slovně vložili Spojené státy, které odsoudili postup Číny. V oblasti se přitom nehraje jen o pár ostrůvků pod mořským dnem, mohou být významná ložiska ropy a zemního plynu. No tak taková slovní přestřelka s pádly a tyčemi na jedné straně na tom videu možná vypadá jako točení nějakého pirátského filmu, ale to merito věci je mnohem hlubší. Z vorácké potyčky tak vzniká další diplomatická bouře a vypadá to, že v Jihočínském moři zřejmě ještě dlouho klidná hladina nebude. Tak pojďme něčemu příjemnějšímu. Tady je Ray Dalton.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční ráno, Moravo, 6. srpnové roku 26. I dnes zraní zde hity pro dobrou náladu, tak pojďme něco málo okoštovat, chviličku před půl osmou. Čekají nás třeba kluci z kapely Krištof. S hitem I Like It, Enrique Iglesias. A taky Miley Cyrus. A co nevidět další krátké jihomoravské zprávy?
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač-prodavačka vodo, topo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Opakuji 608 24 24 33.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: Hezké letní ráno, je půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Vracov modernizuje stravovací provoz Masarykovy základní školy za více než 33 milionů korun. Rekonstrukce omezí provoz jídelny na více než 3 měsíce. Hlučné práce proběhnou o prázdninách. Žáci prvního stupně budou od září docházet na Sokolovnu. Pro druhý stupeň bude zajištěna studená kuchyně. Zlínský kraj schválil novou surovinovou koncepci mapující zásoby nerostů. Region dodává čtvrtinu české produkce štěrkopísku. Zásoby do 10 let výrazně klesnou. Plány na novou těžbu čelí nesouhlasu obcí i obyvatel z obav o životní prostředí.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Přiznám se dobrovolně bez mučení, když jsem dneska ráno před 16:00 mrkl na teploměr a ukazoval 18 stupňů Celsia, tak to člověka fakt potěšilo, protože poslední dny jsme tady měli tropické noci. Teď už mám, ale samozřejmě minutku po půl osmé, teploty zase šplhají výše a výše. Schodně po 23 stupních Celsia máme aktuálně v Horonině, Žarošicích, Hruškách a Šlapanicí.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké čtvrteční ráno vinčujeme i na cesty, na dálnici D1 v úseku mezi 236. a 229. kilometrem směrem od Vyškova na Brno. Bude v levém pruhu probíhat údržba zeleně, tak projíždějte opatrně. A připomínáme, v Brně Tuzelnek v 12. ulici ve směru od Slatiny zasahovali záchranné složky u střetu osobního auta s nákladním. Dopravní nehodu v tuto chvíli dopravní policie došetřuje, tak počítejte i nadále s možným zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.

při komáři u letního posezení vyberou právě vás, zatímco člověka vedle ignorují, rozhodovat může i to, co máte na sobě, nebo co jste jedli a co jste před chvílí pili. Podrobnosti už za chviličku, teď kapela.

0: 7.39, Shepard, za chviličku Enrique Iglesias a nebo Miley Cyrus. Krásné čtvrteční ráno, Moravo. Pravda, není jich tolik jako v některých předchozích letech, ale stále tady jsou. Někdy dost otravní. Řeč je... už to tady zase létá. Ano, řeč je... Bum! O komárech. Máte pocit, že na letní zahrádce komáři útočí hlavně na vás? Možná, že jim nevědomky posíláte hned několik pozvánek najednou. Přitahuje je totiž, jak známo, oxid uhličitý, který vydechujeme, taky teplo našeho těla i pachové látky vznikající na pokožce. Proto si vás snadněji najdou třeba po sportu, opalování nebo vydatném jídle, kdy jste zahřátí a více se potíte. Roli ale může hrát také alkohol, především pivečko nebo tučnější jídlo, které může změnit tělesnou teplotu i složení potu. A pozory na oblečení. Komáři prý lépe vidí tmavé a kontrastní barvy, takže to vypadá, že černé tričko pro ně může být skoro jako svítící reklama. Naopak známá teorie o sladké krvi podle vědců vůbec neplatí. U krevní skupiny nebo genetických přepokladů zatím nejsou výsledky úplně jednoznačné. A tak stále platí, že nejlepší ochranou jest repelent, světlé oblečení a také trochu méně piva při večerním posezení venku. Tak doufám, že máte letos taky zkušenost s komáry co nejmenší, ale přece jenom, kdybyste ji měli a chtěli tomu i tak trošičku ještě naproti, zkuste některý z těch typů od vědců, prý to pomáhá. Tak pak dejte vědět, jestli jo, a jestli ne, tak pošleme nějakou hromadnou snížnost. Teď ale rozhodně pošleme na celou jižní a jihovýchodní Moravu další hity pro dobrou náladu, tady Enrique Iglesias. I like it!
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pracovně prázdninový čtvrtek 6.8. nabízí hity pro dobrou náladu prostřednictvím ranní jízdy rády a jejich 12 minut před 8. Tady s námi byla Miley Cyrus, co nevidět. Další z hitů pro dobrou náladu. Teď ale k našemu rannímu tématu. Kdy jste se jako děti báli, že doma přijde pořádný világoš? Znáte asi ten pocit, kdy čekáte na trest, v hlavě si přehráváte všechny možné scénáře a nakonec se nestane vůbec nic? Nebo naopak přijde taková výchovná smršť, že si ji pamatujete dodnes? Tak co, vybavíte si nějaký průšvih z dětství nebo puberty, po kterém jste se třeba domů vraceli opravdu hodně pomalu? Děkujeme Pavlíně, která se přidává k rannímu tématu na Facebooku Rádia X a píše, hrozně moc věcí se stalo, ale nebyly to takové věci, co provádí teď děti ohledně šikany nebo natáčení. Byly to klasické věci, známky, domácí úkoly nebo běžné povinnosti v domácnosti nebo opožděné příchody. Ale aspoň jsme měli respekt i z tohoto. Teď si dovolí děti víc a postihují rodiče, že je trestají. Jo, Pavlíno, to je hod taková doba. Co Iggy, dostávali jsme vždy, aniž jsme věděli za co. Takže jsme se báli pořád. A přidává se i Jana. U nás se břinkalo za lhaní. Dodneška lhaní úplně nesnáším. Přesto tenkrát to pokušení zalhat a vyzkoušet rodiče, zda to poznají, byl silnější. Tak i Januli děkujeme, že se přiznala, že se přidala do ranního tématu ranní jízdy a vy tak můžete učinit také prostřednictvím Facebooku Rádia X anebo linky 606 703 889. Dneska vzpomínáme na dětství, ptáme se, kdy jste se jako děti báli, že za něco hrozně dostanete. Takový ten klasický világoš.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nebo hudební perpetuum mobile a Eva Farná. Zlínský kraj řeší hrozící nedostatek štěrkopísku. Více nám nabídnou čtvrteční jihomoravské zprávy rádi zatem 6.8. A když jsme u těch nabídek, máme pro vás soutěž.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubněnech. Už v pátek 21. srpna od 19. hodin ožije přírodní areál v Dubněnech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19. hodin. Letní noc Dubňany.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme minutu po 8.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Vracov zahajuje modernizaci školní jídelny a Zlínský kraj řeší hrozící nedostatek štěrkopísku. Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce štěrkopísku. Jeho stávající zásoby ale do 10 let na řadě míst dojdou. Dokument navrhuje 13 ložisek pro možnou budoucí těžbu. Otevírání nových lokalit však naráží na odpor obcí i obyvatel. Sousedé se obávají dopadů na životní prostředí, jako v Uherském Ostrohu kvůli ochraně zdroje pitné vody nebo v Napajedlech. Krajská radní Renata Prchlíková zdůraznila, že schválení dokumentu neznamená automatické zahájení těžby a každý záměr musí projít samostatným schvalováním.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: I dnes ve čtvrtek 6.8. nás čekají většinou vysoké tropické teploty. V západní a severní polovině kraje bude ale převažovat více oblačnosti s lokálními přeháňkami, případně možná i s bouřkou. Jinde většinou bude polojasno a přibývání oblačnosti očekávají meteorologové s výjimečnými srážkami nebo bouřkou až odpoledne. Večer očekávají srážky a bouřky od jeho západu četnější a mohou být místy i silné. Teploty až 36 stupňů Celsia na severu a západě kraje, většinou kolem 31 stupňů Celsia. A tropy očekávejte i ve Zlínském kraji. Dnešní odpolední maxima ukáže na 36 stupňů. No a aktuálně Brno Stupava 24, Vlkoš Mikulov 25 stupňů.
13: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
12: Hezké ráno řidičům i řidičkám. Pozor, u Zlína mezi Malenovicemi a Tečovicemi havarovalo osobní auto do sloupu, počítejte s omezením. A na D2 mezi 20. a 17. kilometrem směrem od Břeclavy na Brno bude u Kranice probíhat obnova pachových ohradníků. Taky tady opatrně, šťastnou čtvrteční cestu.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
12: Bohužel podvodníci o prázdninách rozhodně nespomalili, naopak přitvrdili, a tak se na to za chviličku podíváme. Teď Avicii.

Arsenal po 8. ve čtvrteční radí z Jedeby a Touch the Sun, co nevěd BB Rexa nebo F. Chafar na další hity pro dobrou náladu a taky osvěžení. Bohužel, bohužel, bohužel. Podvodníci o prázdninách rozhodně nespomalili, naopak přitvrdili a stále nově zkoušejí i situace, ve kterých bychom je dost možná vůbec nečekali, třeba při parkování nebo rezervaci dovolené, jak jejich triky poznat a kdo jim nejčastěji naletí. Si si říkáte, seniori, chyba lávky. Pojďme ale pěkně postupně, kyberšmejdi o prázdninách rozhodně dovolenou nemají, naopak podle komerční banky podnikly za první polovinu roku o 41% více útoků než loni. A zkoušejí to opravdu ze všech stran, přes falešné investice, telefonáty údajných bankéřů, rezervace hotelu nebo třeba i zmiňované parkovací aplikace. Právě během dovolených mohou podvodníci poslat zprávu, která vypadá jako od hotelu nebo rezervačního portálu. Často dokonce znají údaje o skutečné rezervaci. Neuvěřitelné. A tvrdí, že potřeba znovu třeba ověřit kartu nebo doplatit nějaký poplatek nebo rychle zaplatit, jinak bude pobyt zrušený. Odkaz ale vede samozřejmě na falešnou stránku, která pouze napodobuje originál. Stále se šíří zprávy vydávající se za aplikaci Easy Park, o kterých jsme už na jihu také mluvili. Člověku oznámí, že dluží třeba jen 20 korun za parkování. Jakmile ale člověk zadá údaje z karty, aby neměl ten dluh, může podvodníkům otevřít cestu k mnohem vyšší částce. No a pozor, typickou obětí už dávno nejsou jen seniori. Nejčastěji podvodům teď podléhají lidé středního věku, kteří už mají něco naspořeno. Útočníci nejprve vyvolají strach, potom přidají časový tlak a snaží se člověka přimět k rychlému rozhodnutí. Průměrná škoda u podvodu s platební kartou činí téměř 5000 korun, u dalších platebních podvodů ale dosahuje až na 200 tisíc. A proto se právě teď nějakým způsobem těm šmejdům daří oslovat tu střední generaci, protože vědí, že mnozí mají něco našporováno a že tam asi vytáhnou víc peněz než od těch seniorů. A bohužel i střední věk se na to chytá. Proto platí stále jednoduché pravidlo, když vás někdo nutí okamžitě platit, instalovat aplikaci nebo sdělit údaje ke kartě, zastavte se, zavolejte třeba přímo do banky, do hotelu nebo provozovateli služby přes kontakt, který si sami vyhledáte. Těch pár minut navíc vám fakt může zachránit celoživotní úspory.

0: Ovča Farna a hudební perpetuum mobile. 8 hodin 21 minut, za chviličku ze čtvrteční raní zde třeba Michael Jackson a Billie Jean. Jasně, že vyhodit do koše použitý kapesník je naprosto normální úděl, to je naprosto normální. Ale zahodit tiket v hodnotě více než 24 milionů, to už je popravdě řečeno horší. Jeden Itál kvůli tomu rozjel pátrání, do kterého se zapojili i popeláři. Jak tato hodně drahá cesta mezi odpadky dopadla, prozradíme v ranní jízdě rádia právě teď. Představte si, že vyhrajete přes 24 milionů a přesto výherní los hodíte do koše. I to se prostě může stát. Přesně to se stalo jednomu Talošovi. Při kontrole tiketu si prostě, je to neuvěřitelné, ale špatně si vyložil nápis nevyplatitelné a usoudil, že nevyhrál ani euro. Muž los ještě přímo v obchodě zahodil a šel domů. Jenomže zpráva ve skutečnosti znamenala, že tak vysokou částku mu nemohou vyplatit přímo na prodejně. Když mu to doma docvaklo, vystřídal zpátky k obchodu, los už ale mezi tím odvezli popeláři. A tak začala asi nejdražší detektivka v historii místního svozu odpadu. Pracovníci firmy svážející odpad vystopovali popelářský vůz a dokonce se několik hodin přehrávovali v odpadcích a světe dí se v tom obrovském množství odpadků ten tiket skutečně našli, byl v nějakém potrhaném sáčku a jako zázrakem nepoškozený. No a tak výherce dostal svých 24 milionů a popeláři, ti si prý za odměnu koupili také los a vyhráli v přepočtu asi 12. Takže po naučení pro dnešní jítro, než něco vyhodíte, raději se podívejte, jestli to náhodou nemá cenu třeba rodinného domu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Fešák, Dermot Kennedy ve čteteční raní jízdě, po půl deváté třeba Nathan Evans. Taky Slovák Mark Dan. Nebo Zlatíčka. A tudíž Kapitán Demo. Je čtvrtek 6.8. Máme připraveny další, tentokrát krátké jihomoravské zprávy, taky dnes 6. srpnové jitro. Se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. A když jsme u těch novinek, máme pro vás připravenou další novou soutěž.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
2: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
1: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
3: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v MOSu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
4: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Suite s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Suite v Mikulově, rocková událost léta.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Každý už tam bude?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
12: A to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme lehce po půl deváté.
1: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Doktoranti z Mendlovy univerzity vyvinuli z rybího kalu biostimulant Fishit. Ten zvyšuje objem kořenů až o 40% a podporuje odolnost plodin. Přípravek funguje jako zálivka i po střiku zeleniny, ovoce i okrasných květin a je vhodný i pro ekologické zemědělství. Zlín schválil více než 2 miliony korun pro dobrovolné hasiče za zásah u Baťovy budovy číslo 34. Přes 800 tisíc korun zamíří na odměny 79 hasičům, zbytek na obnovu techniky. 12-denní likvidace požáru zaměstnala 12 dobrovolných jednotek.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Aktuálně v Dolních Věstanicích 25 stupňů Celsia, 26 máme v Břeclavi, Prušánkách a Vlčnově. No a maxima dnešní až 36 stupňů.
1: Rádio Jih.
0: Brně mezi Slatinou a Vinohrady v Jirovnické ulici došlo k havárii dvou osobních aut s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie, provoz je částečně omezený, kolony se tvoří nárazově. Tak opatrně a si hem šťastnou cestu.
15: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Dáme další hity pro dobrou náladu, stejně jako soutěž. Dejte si pozor na jazyk a i dnes ve hře Lupeny na otevřené vinařství Štěpána Maňáka.

0: 7.41, Kaiser Chiefs ve čtvrteční ranní jízdě, co nevidět, Mark Dunn, teď ale slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Tak volejte na 518-345-678, dnešní výhra vás potěší hlavně tehdy, když máte rádi dobré víno, hudbu a letní pohodu. Hrajeme o dvě vstupenky na otevřené sklepy vinařství Štěpán Maňák, to se uskuteční 29. srpna v Žárovicích. Čeká vás ochutnávka vín, živá hudba, skvělé jídlo a velmi příjemná atmosféra, takže poslouchejte pozorně, tato výhra může být vaše. Dobré ráno, všem komu?
2: Dobré ráno, tady Román, čau.
0: Nazdar Romane, odkud voláš, prosím?
2: Z auta, z Kyjova.
0: Super, tak tě zdravíme na cesty. Pravidla naší soutěže jsou ti určitě jasná?
2: Ano.
0: Tak můžeme začat, můžeme to odstartovat. Nosíš na nohou žabky?
2: Žabky nemám rád, protože mají většinou mezi prstama prostě upínání a mě to dělá zle.
0: Mm-hmm. Zaplaval jsi někdy v řece?
2: V řece plavu rád, protože chodím na ryby, takže chodím se do řeky schladit.
0: Dobře ty. A skáčeš rád i do vody?
2: Nemám rád skákání do vody, je to nebezpečné, ale samozřejmě pokud vím, kam skáču, tak si skočím.
0: No a my víme, kam si skočíš. 29. srpna bude to na otevřené vinařství. Štěpán Maňák, my ti blahopřejeme.
2: Děkuji, super.
0: Měj se hezky a užij si to tam. Čau, čau.
2: Díky, čau.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: a ona Beauty U 11 minut před 9 hodinou, ještě jednou ve čtvrteční ranní jízdě k rannímu tématu. Pamatujete si ten pocit, kdy jste čekali, až se rodiče dozvědí, co jste provedli? V hlavě už jste měli ten nejhorší trest, možná už jste věděli, jaký pořádný vylágoš dostanete a nakonec se třeba vůbec nic nestalo, anebo naopak přišlo přesně to, čeho jste se báli. Zkrátka dobře, ptáme se, kdy jste se jako děti báli, že za něco pořádně dostanete. Na Facebooku Rádia jich píše Arnošt, no, když jsem v 11 zapálil pole se slámou a čekal jsem na tatínka, až přijede pohašení domů, tak jsem se bál. A podržce, jak starý chlap, jsem dostal. Arnošte, děkujeme, přidává se na Facebooku Rádia jich Tina. Když jsem zhruba v 8 letech ukradla v obchodě kačení mydlo, dodnes noční můra. A Markéta, no radši nespomínat. I tak se jde podívat tímto úhledem pohledu na dnešní ranní téma. My jsme se vás ptali, kdy jste se jako děti báli, že za něco pořádně dostanete. Další odpovědi na Facebooku Rádia jich. Teď zpátky hitu pro dobrou náladu. Kapitán Demo a Zlatička.
1: Rádio jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: víkend v éteru Rádia Jich a jeho Blinding Lights. No, když tady máme čtvrtek, tak vlastně ten víkend je v podstatě, dalo by se říct, za dveřmi. Stejně jako hity pro dobrou náladu, po 9. hodině 5. Z Itálie Damiano Davi a jeho The First Time. Stejně jako kapela Kabát Abára. Zlín odmění dobrovolné hasiče za zásah u Baťovy budovy číslo 34. Jak konkrétně? To prozradí čtvrteční jihomoravské zprávy rády za téma 6.8.
1: Je vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hezký čtvrtek, půl minutky a odbije 9. hodina.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Rybí odpad zajistí větší bazálku i cibuli. A Znín odmění dobrovolné hasiče za zásah u Baťovy budovy číslo 34. Doktoranti z Mendlovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou tilapia a připravují její uvedení na trh. Vedení Zlína schválilo podporu přes 2 miliony korun pro dobrovolné hasiče, kteří v červenci zasahovali u rozsáhlého požáru v areálu bývalého Svitu. Zhruba 800 tisíc korun dostane 79 dobrovolných hasičů jako odměnu za 12-denní náročné nasazení. Zbývající část peněz pokryje obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Definitivní uvolnění části financí ještě v září potvrdí městští zastupitelé.
6: Počasí.
5: I dnes nás čekají většinou vysoké tropické teploty a sem tam se mohou objevit i dešťové kapky či dokonce bouřka. V západní a severní polovině kraje bude podle meteorologů převažovat více oblačnosti s lokálními přeháňkami, případně i s bouřkou. Jinde většinou bude polojasno a přibývání oblačnosti s výjimečnými srážkami nebo bouřkou očekávají meteorologové až odpoledne. Večer také čekají srážky a bouřky od jihozápadu četnější a mohou být místy i silné. Nejvyšší odpolední teploty až 36 stupňů Celsia na severu a západě kraje, většinou kolem 31 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 36. No a aktuálně v Kyjově 24, 26 ve Velké nad Veličkou a ve Starém městě u Uherského Hradiště Rakvice aktuálně měří 28 stupňů.
1: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: vyrážíme za vámi také na cesty na průtahu Výškova ve směru na Brno u Kauflandu. Probíhají práce na silnici, počítejte s nárazovým zdržením. A na dálnici D2 na 43,5 kilometru u Podivína ve směru na Břeclav na Kranici probíhá práce údržby i tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: Damiano Dávy, italský zpěvák a jeho The First Time. 9 minut po 9. hodině. Na pracovní pohovor se obvykle chodí s životopisem a možná trochou nervozity. Ovšem někteří mladí uchazeči si berou ještě jednu posilu, která personalisty dokáže, no, pořádně zaskočit. O koho jde, prozradíme už za chvilku.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin a 16 minut na rádiu zpěvačka Taylor Swift, co nevidět kabáti a báda. No a jak už jsme naťukli na pracovní pohovor, se obvykle chodí s životopisem a trochou nervozity. Někteří mladí uchazeči si ale berou ještě jednu posilu, která personalisty dokáže pořádně zaskočit. Na pracovní pohovor s mamkou za ruku. No, zní to možná jako for, ale podle průzkumu si rodiče přivedl každý pátý uchazeč z generace Z a někdy nezůstali jenom na chodbě. Seděla maminka přímo u pohovoru a poslouchala, jak jejich potomek odpovídá na otázky, třeba i o samostatnosti. Což je trochu jako dokazovat, že umíte plavat, zatímco vás maminka drží za rukáv. No, u zaměstnavatelů samozřejmě bude za to navíc nepřinesete, respektive nedonesete, spíš se jim rozsvítí taková nějaká varovná kontrolka. Toto přeci není zápis do první třídy. No, neuvěřitelné věci se dějí. O generaci Z už toho bylo namluveno, napsáno hodně. Teď je dokonce o tom, že na pracovní pohovor každý pátý uchazeč chodí s rodiči z 95% s maminkou. No tak, když nevezmou mladého, že? Tak třeba vezmou maminku, no.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Perfect. A perfektní budou i další hity, za chviličku Cranberries a Dreams, a nebo Shakira. Na brněnské Kraví hoře někdo ukázal, že má k vesmíru asi tak stejně daleko jako ke slušnému chování. Jeden z obřích modelů planet, které lákají lidi snad z celé Moravy, možná i republiky, vandalové poškodili. Hvězdárna ale naštěstí rychle našla řešení. Jaké, prozradíme za pár minut na jihu.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kulse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zpěvačka Sia, DJ David Guetta na rádiu i 9 hodin 43 minutky. Jak už jsme prozradili, na brněnské Kraví hoře někdo ukázal, že má k vesmíru asi stejně daleko jako ke slušnému chování. Co se stalo? Na brněnské Kraví hoře se řeší vesmírná nehoda. Dva mladí vandalové totiž poničili obří model Marsu, kterému pořadatelé přezdívají Marshmallow. Planeta tak musela splasknout a zamířit zpátky do dílny na opravu. Pachatelé se ostraze bohužel chytit nepodařilo, ztratili se jako pára nad hrncem, inu mladé nohy. Návštěvníci festivalu Planet ale o Mars úplně nepřijdou, hvězdárně se podařila dobrá věc, hvězdárna za poničený model sehnala náhradu takzvaný Baby Mars o průměru 4 metry, takže vesmírná podívaná pokračuje, jen Mars bude tentokrát v dětské velikosti. Ano, Mars sice dostal zásah, ale z oběžné dráhy festivalu nezmizí, čeká vás na brněnské Kraví hoře.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ve čtvrtek krátce před 10. hodinou ladíte rádio Jih. Zdraví vás Šimon Král. Tohle byla Rag & Bowman s Calvinem Harrisem a jejich Giant. Hitovka léta 2019, no a u hitu budeme i nadále. V další hodince si dáme třeba Mandraže, Ona se smála.
1: Ona se smála a já jsem zamiloval.
0: Čeká vás taky Olivia Rodrigo, Drop Dead. No a nebude chybět ani krásná Dua Lipa, její Physical. Za chvilku už zprávy a Markéta Víčková bude mluvit třeba i o tom, že adiktologické služby pro drogově závislé na jihu Moravy nestačí. Posloucháte rádio Jih?
2: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
3: Jedině rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
2: Tak laďte rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
4: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
6: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a 4Pub and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc v Dubňany.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Na rádiu Jih právě odbyla 10. hodina.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Adiktologické služby pro drogově závislé na jihu Moravy nestačí a zlínská nemocnice nabízí nově sady pro sběr mateřského mléka před porodem. Adiktologické služby v Jihomoravském kraji naráží na své kapacitní limity. Vedle tradičního pervitinu a alkoholu odborníci stále častěji řeší zneužívání léků na předpis, kratomu i digitální závislosti u mladistvých. Klienti navíc přicházejí se složitou kombinací problémů, které vedle samotné závislosti zahrnují deprese, exekuce či ztrátu bydlení. Přes 70% adiktologických služeb muselo za poslední rok odmítat zájemce z kapacitních důvodů a čekací doby dosahují až půl roku. Pomoci s prevencí u dospívajících má i nový e-terénní projekt NetBuddy, působící na sociálních sítích. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zavádí jako první v kraji sady na sběr prvního mateřského mléka před porodem. Takzvaný kolostrální set si mohou nastávající maminky zakoupit v hlavní nemocniční lékárně za 85 korun. Pomůcka umožňuje těhotným ženám od 37. týdne bezpečně odebírat a uchovávat kolostrum pro novorozence. Metoda je přínosná zejména pro maminky s rizikem předčasného porodu, cukrovkou nebo při dočasném umístění miminka do inkubátoru.
3: Rádio Jih, počasí.
0: Dneska nás v Jihomoravském kraji čekají stále většinou vysoké tropické teploty. V západní a severní polovině kraje bude převažovat více oblačnosti s lokálními přeháňkami, jinde většinou polojasno. Večer čekáme srážky a bouřky, tak snad konečně dorazí nějaký ten déšť. Nejvyšší teploty dneska 33 až 36 stupňů. A jak to vypadá aktuálně? Uherské Hradiště hlásí 27 stupňů, Dolní Bojanovice 29, Brumovice 25 a Boršice 26.
7: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
3: Rádio Jih, doprava.
0: Na dálnici D2 na 21. a 5. kilometru směrem na Bratislavu leží na silnici kus pneumatiky. Dejte si pozor a se zdržením počítejte také v obci Petrov u Strážnice. Frézují tam vozovku, provoz je tam řízen kyvadlově, zdržení do 5 minut. Přejeme šťastnou cestu z Rádia Jih a posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tohle je Nelly Furtado.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Teď už ale slibované mandraže, ona se smála, krásný song, který letos slaví desetileté výročí, tak dámy, usmívejte se dneska, ať si můžeme zpívat stejně jako Vítěz starý a mandraže.

0: Posloucháte Radio Jih? Tohle byl Bruno Mars, Just the way you are. Krásná skladba z roku 2010. Každopádně, ne každý by mohl být takový, jaký je, protože někteří lidé jsou trošku takový, jakoby, prostě, že se to nedělá, no, protože v Brně třeba během léta přibývá kapesních krádeží, jo. Zloději si vybírají hlavně rušná místa, například okolí hlavního nádraží, náměstí Svobody, Denisovy sady, plné tramvaje nebo koupaliště. A to prostě není hezké, že jo, kapesní krádeže. A proto policie vydala pár takových základních pouček, jak takovýmto krádežem předcházet. Peněženku ani mobil proto nenoste v zadní kapse a kabelku či batoh mějte vždy zapnutý a pod kontrolou. No a když jste někde u vody, to se teďka často, a možná si posloucháte u vody, tak dávejte pozor, když jste někde u vody, nenechávejte věci bez dozoru a mějte ideálně stále pod kontrolou, alespoň očima, že na ně pořád vidíte. No a pak takové úplně jedno zlaté pravidlo, já jsem teda nikdy nepotkal nikoho, kdo by to tak měl, ale PIN nikdy nenoste společně s platební kartou. No a pokud vám platební kartu ukradnou, první zablokujte a potom až nahlaste. Co se týká kapesní krádeží, je to trestný čin bez ohledu na to, jaká je hodnota odcizených věcí, takže tyto krádeže vždycky řeší státní policie. No já se vám musím přiznat, že mě se jednou pokusil takový kapesní zloděj okrást. Bylo to teda, nebylo to v Brně, bylo to v Římě poblíž Kolosea a ti zlodějové byli teda dva a představte si, že oni použili takový jakoby trik, že jeden z nich začal něco tam pořvávat, prostě aby přilákal pozornost. A ten druhý se pokusil využít té naší nepozornosti a vzít nám věci z batohu. No, jako naštěstí nebyl nějak extra zručný, takže hned jsme se to všimli, odpalkovali a šli jsme rychlým krokem pryč. No, ale co tím chci říct, dejte si na ty kapsáře pozor, jak v Brně, tak třeba i někde na dovolence, protože jsou to kluci vynalézaví.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Teď už slibovaná Olivia Rodrigo, její Drop Dead. Tak pokud nás posloucháte třeba i někde na koupališti, vám přeji z rádia jejich krásné čtvrteční dopoledne, užívejte si sluníčko.

0: Přesně o 10:30 jsme zavzpomínali na 90. Tohle byl Ice MC a Think About Way na rádiu Wave. A brněnský Orloj v pátek vydá skleněný unikát, který připomene dobu, kdy se město poprvé rozzářilo. Bude to ojedinělá skleněná kulička, no a co symbolizuje a jaké další dvě budou následovat, si prozradíme už na chvilku, za chvilku. Péteru, rád já jich.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu Ski Parku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.

0: Stejně jako Teddy Swims a jeho Mr. Know It All, i my na rádiu jich víme všechno, hlavně všechno, co se týká dění v našem kraji. No a proto se vydáváme do Brna, které letos slaví, a nelen tak ledajaké výročí, protože Brno slaví 245 let veřejného osvětlení. Výročí připomene jednak výstava světla Brna v proměnách času a neb od Knotu až k LED technologiím, kterou připravila společnost Technické sítě Brno a bude k vidění od 7. srpna až do 28. září v křížové chodbě Nové radnice. A jubileum připomenou také tři speciální kuličky, které postupně vydá Orloj na náměstí Svobody. První modrobílá kulička s názvem Den vypadne už tento pátek 7. srpna v 11 hodin. Kulička Oheň bude následovat 18. září a poslední černá kulička se třpitivými hvězdami s názvem Noc se vykutálí z Orloje 28. září. No tak až v pátek půjdete přes Svoboďák a uvidíte u Orloje spoustu naštosovaných lidí, tak se nelekejte. To jen Brno slaví výročí světla po svém, ve frontě na kuličku.
1: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru Zlovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 10.45. Začněte party, protože Pinky startuje právě teď na rádiu Jih. Get the party started. Pojďme na to.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Je 10.57, vyladíte Rádio Jižní Moravy, my vám za to moc děkujeme a i po 11. hodině pro vás budeme hrát hity pro dobrou náladu. Stejně jako byla teď třeba Kate Ryan a Ella Ella, tak bude taky Macklemore, Can't Hold Us. Zahrajeme si tak něco českého, Jelen a jejich Jelen. Dáme si taky pecku od kamaráda Be Mine. A o tom, že brněnský soud řeší týrání roční holčičky, bude mluvit už za chvilku Markéta Vyšková v čerstvých jihomoravských zprávách na Rádiu I.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
8: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
9: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
0: Je 11 hodin a 1 minuta, posloucháte Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Brněnský soud řeší týrání roční holčičky a policisté na jihu Moravy vyšetřují dva vážné pády z výšky. Krajský soud Brně začal projednávat případ závažného týrání roční holčičky. Podle obžaloby jí přítel její matky v roce 2024 v brněnském bytě úmyslně a opakovaně pálil chodidla hořící cigaretou. Dítě utrpělo hluboké popáleniny a desítky hodin trpělo silnými bolestmi. Matka holčičky pláč dcery ignorovala a nezajistila jí lékařské ošetření. Muži za těžké ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení. Matce za neposkytnutí pomoci 2 roky. Dítě zachránila až prababička a holčička je nyní v pěstounské péči. Jihomoravští policisté a záchranáři řešili v těchto dnech dva vážné pracovní úrazy způsobené pádem z výšky. Ve Znojmě spadl ze střechy z výšky téměř 10 metrů technik opravující internetovou přípojku a vrtulník ho s vícečetnými zraněními transportoval do nemocnice. Dalšímu incidentu došlo na stavbě na Rosicku, kdy se dělník zřítil z lešení z více než 8-metrové výšky. Okolnosti obou případů prověřuje policie i inspekce práce. Záchranáři v reakci na události varují před prací v horku a doporučují pravidelné přestávky ve stínu i dodržování pitného režimu.
1: Rádio Jih, počasí.
0: V noci jsme si trošku odpočinuli od toho horkánu, ale teďka už to leze opět nahoru. Louká austrojská Nová Ves hlásí 29 stupňů, ve Slavičině je 30, no a v Břeclavi už hlásíte 32. Celkově dneska můžete očekávat opět tropické teploty, rekordy by už padat neměly, ale i tak rtuť teploměru vystoupá na 33 až 36 stupňů.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi na cestách na dálnici D55 na 42. kilometru směrem od Veselí nad Moravou na Otrokovice. Vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením do 5 minut. Jinak to vypadá poměrně klidně. Tak jezdíte bezpečně. Jsme rádiem.

0: Natasha Bedingfield, přesně v 11 hodin a 12 minut na vlnách Rádia Jih. Jednotka dobrovolných hasičů z Uherského Ostrohu se může chlubit novým přírůstkem do své garáže. Je jim dopravní automobil, který bude pomáhat zejména u technických zásahů. O tom, kolik takové zásahové vozidlo stojí a kdo v něm seděl jako první, budeme mluvit už za pár minut v éteru Rádia Jih. Do té doby kamarád anebo Jelen, užívejte čtvrteční odpoledne.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. A já mám pro vás novinku z našeho regionu, konkrétně z Uherského Ostrohu. Tam dostala jednotka dobrovolných hasičů nový zásahový vůz značky Ford. Ten pojme až 8 hasičů naraz a v základní výbavě je všechno, co by při zásahu mohli hasiči potřebovat. Od zdravotnického batohu přes vysílačky a svítilny až po osvětlovací stožáry. S pořízením nového vozu vypomohlo město, které už třetím rokem výrazně navýšilo rozpočet pro místní sbor a pomohlo i se získáním dotací. Celkové náklady na pořízení vozidla činily 1,3 milionu korun, no a z toho 600 tisíc pokryla dotace Ministerstva vnitra České republiky a 300 tisíc dotace ze Zlínského kraje. Při představování nového hasičského vozu měli kromě hasičů velkou radost také přihlížející děti, na které čekalo překvapení v podobě velkého plyšáka v hasičské uniformě, který si to hezky hověl na sedadle spolujezdce. Tak my tímto zdravíme do Uherského Ostrohu, přejem, ať autíčko slouží a pomáhá, a posíláme z rádia Jih další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Je půl dvanácté, hladíte vlny rádia jich. Tohle byla Eva Farná a Miraj. Račata na stovky způsobů, kulinářské speciality i známý jazzový hlas. Břeclav se už příští sobotu promění v ráj milovníků dobrého jídla a my vám na rádiu jich už za pár momentů prozradíme, kdy to bude a na co všechno se můžete těšit. Tak držte vlnu.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu skiparku před penzionem Malovaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malovaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
2: 1000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač-prodavačka vodotopo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Opakuji 608 24 24 33.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: A to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Ještě na 12 ladíte Radio Jich. Tohle byla Miley Cyrus a její Flowers. Doufám, že jste si užili stejně jako já tuhle skladbu. No a my budeme zase brouzdat po našem regionu. Vydáme se do Břeclavy. Tam totiž bude už příští sobotu, 15. srpna, bude patřit rajčatům. Čeká je tam 13. ročník slavností rajčat. No a zaplní uličku u synagogy a okolí kina Koruna. Návštěvníci ochutnají rajčata sušená, fermentovaná, grilovaná i plněná, ale taky třeba rajský burčák, kyselé pivo nebo netradiční spojení s masem z nutrie. Pokud tam budete, napište nám pak, jak to chutnalo teda. To mě zajímalo. Každopádně, kulinářské okénko povede šéfkuchař David Viktorin z restaurace na Hraničním zámečku, která získala Michelinskou hvězdu, takže věřím, že to bude topovka. No a program doplní cymbálová muzika, swing, nový cirkus a výstava stovek odrůd rajčat v synagoze. Hlavní hvězdou bude slovenský jazzman Peter Lipa, který slavnosti se svou kapelou v 17 hodin uzavře. Vstup je zdarma, no tak pokud patříte mezi milovníky rajských jablíček, není co řešit. Já osobně rajčata miluju a musím se pochlubit. Včera jsme s manželkou sklidili první 4 rajčátka.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Kennedy z Dňa z éteru rádia i ve čtvrtek 6. srpna. Čtvrtek je takový malý pátek, tak doufám, že si ho zatím užíváte naplno. No a my vám k tomu budeme hrát hity pro dobrou náladu. Těšit se můžete třeba na Činasky a slovenský Queen. Dáme se taky Weetus a Teenage Dirtbag.

0: pro sběr mateřského mléka před porodem bude mluvit už za chvilku na Rádiu Jih.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Posloucháte Rádio Jih, je přesně 12 hodin.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Adiktologické služby pro drogově závislé na jihu Moravy nestačí a zlínská nemocnice nabízí nově sady pro sběr mateřského mléka před porodem. Adiktologické služby v Jihomoravském kraji naráží na své kapacitní limity. Vedle tradičního pervitinu a alkoholu odborníci stále častěji řeší zneužívání léku na předpis, kratomu i digitální závislosti u mladistvých. Klienti navíc přicházejí se složitou kombinací problémů, které vedle samotné závislosti zahrnují deprese, exekuce či ztrátu bydlení. Přes 70% adiktologických služeb muselo za poslední rok odmítat zájemce z kapacitních důvodů a čekací doby dosahují až půl roku. Pomoc s prevencí u dospívajících má i nový e-terénní projekt NetBuddy, působící na sociálních sítích. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zavádí jako první v kraji sady na sběr prvního mateřského mléka před porodem. Takzvaný kolostrální set si mohou nastávající maminky zakoupit v hlavní nemocniční lékárně za 85 korun. Pomůcka umožňuje těhotným ženám od 37. týdne bezpečně odebírat a uchovávat kolostrum pro novorozence. Metoda je přínosná zejména pro maminky s rizikem předčasného porodu, cukrovkou nebo při dočasném umístění miminka do inkubátoru.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Mrkneme taky na počasí, vzhledem k tomu, že je právě poledne, venku to peče jak o život. Maximální dnešní teploty vystoupají na 33 až 36 stupňů, ale podle předpovědi by snad mělo odpoledne nebo na večer zapršet. Tak uvidíme, každopádně aktuálně to moc nevypadá. Hodonín hlásí 32 stupňů, Dubňany 31, stejně tak i Staré Město u Uherského Hradiště. No a 30 hlásí Spytihněv.
10: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
7: Pokud nás posloucháte za volantem, zbystřete, protože tu máme info z našich silnic. Na Břeclavsku v Podivíně v Palackého ulici zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s dodávkou. Projedete s opatrností, počítejte tam s omezením. No a na výjezdu ze Znojma na Pohořelice leží na silnici dvě desky skelné vaty. Dávejte pozor, jezděte opatrně, šťastnou cestu z rádia jich přeje Šimon Král.

Jste z Brna a jezdíte rádi na kole? Taky pro vás bude další zpráva, kterou máme nachystanou na rádiu jich. Cyklisté se mezi Brnem a okolními obcemi brzy vyhnou autům. Nová cyklotrasa nabídne téměř 4 km bezpečnější jízdy a už za chvilku vám prozradím, kudy trasa povede a kdy se na ní projedou první cyklisté. Tak držte vlnu.

0: Ve 12 hodin a 17 minut ladíte rádio, díky za to. No a jak už jsem avizoval, milovníci jízdy na kole, ale třeba i kolečkový v ruslích budou mít v Brně skoro 4 kilometry nové cyklostezky. Konkrétně mezi Brnem a Střelicemi. Trasa povede také přes Ostopovice a okraj Troubska a cyklisty odvede z frekventovaných silnic. 4 nové úseky budou dohromady měřit přes 3,6 km a cena bude necelých 45 milionů korun. Investorem akce je společenství obcí Šlapanicko spolu se Střelicemi, Troubskem a Ostopovicemi. Stavba má začít v těchto dnech a dokončení je naplánované do 300 dnů. To znamená, že první lidé by se tak po trase mohli projet už na konci května příštího roku. Stezka bude určená také chodcům, bruslařům anebo rodičům z kočárky. Tak ještě si teda chvilku počkáte, ale já věřím, že nová cyklostezka bude stát za to. Užijte příjemné čtvrteční odpoledne s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je 12.27, pokud právě obědváte, přejeme vám z rádia jich dobrou chuť. Když už jsme u toho oběda, napište nám klidně na WhatsApp, co jste dneska měli dobrého, nebo co vaříte dobrého. Já scháním inspiraci, co příští týden vařit. Každopádně hned po další trojici hitů pro dobrou náladu se spolu vypravíme do Drnovic na tamní legendární fotbalový stadion. Jak to tam vypadá po odchodu druholigového Vyškova? Zjistíme už za chvilku na vlnách rádia jich. Do té doby to ale rozjedem. Bude Alice DJ, Rae, anebo DJ Antoine. Pohodové čtvrteční odpoledne vám z rádia jich přeje Šimon Král.
1: Je vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauracearmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.

0: český DJ Antoine a jeho Mašery. Pecka z roku 2010 zněla právě teď éterem Rádia Jich. No a jak už jste si možná všimli, já jsem krom milovníka hudby také milovník sportu. A tak si dáme sportovní zprávu z našeho regionu. Legendární fotbalový stadion v Drnovicích, známý svou slavnou prvoligovou érou z 90. let, po odchodu druholigového Vyškova stále žije. Aktuálně je využívá na 150 členů drnovického fotbalového klubu, rozděleno do 10 družstev, a přes prázdniny navíc hostí stadion i několik fotbalových kempů určených pro mládež. Hřiště tam ve výborném stavu, zázemí, které bylo tehdy budované pro potřeby prvoligového manšaftu, je tam tedy špičkové, no a zdejší týmy jsou na svůj stadion právem hrdí. Jenže údržba tak velkého stadionu je poměrně náročná a navíc stadion stárne, chátrá a obec bude potřebovat na jeho opravy peníze. Aktuálně má obec stavební povolení k demolici chátrající tribuny B, ale kvůli vysokým nákladům o jejím odstranění zatím definitivně nerozhodla. Tak jaká je budoucnost samotného drnovického stadionu, to je zatím ve hvězdách. Každopádně drnovický fotbal tam vzkvétá, tak my z rádia jich přejeme, ať to je tak i nadále a ať se daří.
1: Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie rýnského ryzlinku. Přijďte ochutnat rýnské ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: minuty před 13. hodinou ladíte Rádio Jich a i po 13. hodině pro vás budem hrát ty nejlepší hity pro dobrou náladu. Na chystání jsou třeba američtí Green Day. Bude taky BB Rexa a David Guetta. No a těšit se můžete i na slovenské Heleniny oči. Za chvilku už zprávy, kde Markéta Výšková bude mluvit mimo jiné o tom, že policisté na jihu Moravy vyšetřují dva vážné pády z výšky.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou, skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
5: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc v Dubňany.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Nechtěji, už tam budem?
11: Přestaň! Chtěje mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Dvě minuty po jedné hodině posloucháte Rádio Jih.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Brněnský soud řeší týrání roční holčičky a policisté na jihu Moravy vyšetřují dva vážné pády z výšky. Krajský soud Brně začal projednávat případ závažného týrání roční holčičky. Podle obžaloby jí přítel její matky v roce 2024 v brněnském bytě úmyslně a opakovaně pálil chodidla hořící cigaretou. Dítě utrpělo hluboké popáleniny a desítky hodin trpělo silnými bolestmi. Matka holčičky pláč dcery ignorovala a nezajistila jí lékařské ošetření. Muži za těžké ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení. Matce za neposkytnutí pomoci 2 roky. Dítě zachránila až prababička a holčička je nyní v pěstounské péči. Jihomoravští policisté a záchranáři řešili v těchto dnech dva vážné pracovní úrazy způsobené pádem z výšky. Ve Znojmě spadl ze střechy z výšky téměř 10 metrů technik opravující internetovou přípojku a vrtulník ho s vícečetnými zraněními transportoval do nemocnice. Dalšímu incidentu došlo na stavbě na Rosicku, kdy se dělník zřítil z lešení z více než 8-metrové výšky. Okolnosti obou případů prověřuje policie i inspekce práce. Záchranáři v reakci na události varují před prací v horku a doporučují pravidelné přestávky ve stínu i dodržování pitného režimu.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Sledujeme taky teploty v regionu. Mutinice hlásí 32 stupňů, Valtice 33, Kyjov 31 a Vlčnov 35. Dneska odpoledne by měly dorazit nějaké přehánky a bouřky, tak buďte na pozoru, snad něco dorazí a schladí nás to.
7: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestách. Na silnici v obci Pohořelice u Brna se zrazilo osobní vozidlo se zvěří. Projedete tam s opatrností, jinak to vypadá klidně, tak jezděte opatrně s Rádiem Jih.

0: 10 minut po 13. hodině posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Sledujeme dění v našem kraji a tak víme, že v Kyjově bylo před hodinou docela rušno. Ve 12 hodin tam proběhl v areálu nemocnice Kyjov policejní zásah. Pacient hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče v důsledku delíria způsobeného užitím návykových látek přivolal policii České republiky. Na místo vyjeli policejní hlídky, včetně zásahové jednotky. V současné době je situace stabilizovaná, nikdo nebyl ohrožen ani zraněn. V souvislosti se zásahem byla zastavena doprava v okolí areálu, ale v současné době je komunikace na trase Uherské Hradiště Brno plně průjezdná a nehrozí žádné další nebezpečí. Tak děkujem, že jste s náma. I takové informace prostě pro vás máme na Rádiu Jih.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: One Republic zpívali 3 minuty po čtvrt na dvě. Stop and stare na rádiu Jich. V překladu stojím a zírám. No, dneska se na D1 nikomu zastavit nechtělo. Až na hrdinku dnešního dne, řidičku, která jako jediná zastavila u vážné nehody poblíž Říček na Brněnsku. Auto se tam několikrát převrátilo a jeho zraněný řidič potřeboval okamžitou pomoc. Zatímco ostatní motoristé kolem místa jen projížděli, žena neváhala, zastavila a poskytla mu první pomoc. Muže následně záchranáři převezli se středně těžkými zraněními do fakultní nemocnice Brno. Jihomoravští záchranáři řidičce poděkovali a předali jí plyšového psa Defíka. No, od nás z rádia Jich dostává paní velký palec hore a posíláme jí hrdinskou skladbu od brněnské kapely Pro tebe. Nech tě víc takových, co se zastaví, ale jen nezírá a nebojí se pomoct.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve čtvrtek 6. srpna ladíte vlny Rádia Jih. My vám za to moc děkujeme a zároveň pro vás máme pozvánku na zítřejší cymbalový večer. Cymbalová muzika Ohnica slaví totiž 20 let a při této příležitosti si nachystala výroční koncert. Ten se uskuteční už zítra, v pátek 7. srpna od 19 hodin v Jezuitské koleji v Uherském Hradišti. Kdybyste náhodou nestíhali hned na 19. hodinu, nevadí. Jak se říká, nejkrásnější chvíle u cymbálu často přicházejí až ve chvíli, kdy skončí oficiální program. Muzikanti odloží noty, přidají se zpěváci a lidové písně prostě začnou žít vlastním životem. Takže pokud ještě nemáte nic v plánu a máte rádi cymbálovou muziku, zítřek je jasný. No a kdyby vám to náhodou nevyšlo, můžete si když tak naladit naše folklorní rádio Jih Cymbálka, které naladíte na Hodonínsku, Břeclavsku, Kyjovsku, Strážnicku i Veselsku. A kdybyste náhodou byli z větší dálky, tak samozřejmě ho naladíte i online na radiocymbálka.cz. No ale od cymbálu zpátky do éteru Rádia Jih. Za chvilku Harley a nebo Rihanna.
1: Je vám vedro, potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SNS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Kemp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Kemp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňaga až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Kemp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkakemp.cz. Mrkni na to.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: A to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Kometa, Run Run River s námi těsně před 2:45 na rádiu Jich. No a já tady už taky nejsem sám, protože kromě Davida Getty je tady s námi ve studiu i Vlasta Masík. Vlasti, ahoj.
1: Nazdar, Šímo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia Jich. Víš co, já si říkám, já to vezmu do svých rukou, protože já jsem celou noc nespal. Celou noc jsem nespal, bylo horko, ale hlavně mně došlo, že já jsem ti vlastně, že jsem tě ještě nezasvětil do té naší hry, kdy si dáváme s Verčou i s Vojtou slova pospátku a ten druhý je musí říct vlastně správně. Ne. Ty jsi mi teďka připomněl, že vlastně, že už to fakt děláme, jakože rok, fakt už rok si takhle přepinkává.
0: Je to tak?
1: Neuvěřitelné. To tak? Takže prosím tě, Šímo, já bych tě dovol, abych tě rád uvedl do naší hry, kterou si takhle dáváme vždycky odpoledne. Ne, je to opravdu jednoduché. My jsme začínali tím, že jsme vlastně řekli slovo a ten druhý to musel říct pospátku. Ale to se nám zdálo být moc těžké, takže jsme si vymysleli, že to dáme pospátku a
0: to
1: ten
0: určitě,
1: druhý.
0: To je určitě jednodušší.
1: Ale budu na tebe hodný. Je to tvůj jakože první jako takový ten vstoupek. Tak prosím tě, Enrap, jo? Enrap hotel. Ale pěkně pěkně po jednom, jo? Enrap.
0: Enrap?
1: No. Enrap.
0: Parné?
1: Ano, parné. A teďka jak francouzský hotel.
0: Parné leto!
1: Ano, no, vidíš to, jak jsi dobrý.
0: Tam.
1: Tak tě vítáme v naší skupině.
0: Díky moc, díky moc.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Slovenští horký žeslíže na frekvencích Rádia Jiží Moravy, díky za to, že posloucháte také ve čtvrtek 6. srpna. Tak co si zahrajeme za muziku po 14. bude Jana Kirchner Modrá.

0: věřím tomu, že vás potěší Mark Kohn Raga Gabam. Já jsem Vlasta Macík, přejeme vám z rádia jejich krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravila Anežka Veselá, a v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnský Hantec míří na seznam lidové kultury. Zápis se uskuteční na zámku v Miloticích. Počkejte si na podrobnosti.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
6: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
7: Zbrojováci, pojďme znovu zaplnit Srbskou. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin nás čeká další domácí bitva, tentokrát proti Liberci. Doražte už od 17 hodin do Flinta Parku, kde vás čekají burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba a další skvělé občerstvení. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Navážeme na fantastickou atmosféru z minulého zápasu? Těšíme se na vás!
8: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Brněnský Hantec míří na seznam lidové kultury a 4 homoravské sanitky míří na Ukrajinu. Brněnský Hantec se stane oficiálním nemateriálním statkem tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Unikátní městský sociolekt, který vznikl smícháním češtiny, němčiny, jidiš a romštiny, bude na reprezentativní seznam zapsán v neděli 9. srpna na zámku v Miloticích. Podle odborníků z Ústavu pro jazyk český Akademie věd představuje tento krok významný milník v ochraně brněnské identity. V budoucnu tak může otevřít cestu k usilování o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Jihomoravský kraj posílá na Ukrajinu 4 sanitní vozy ze svých nemocnic. 3 auta ze Znojma převezla organizace Postbellum, která je po servisu dopraví do partnerské Dněpropetrovské oblasti. Další sanitka z kyjovské nemocnice zamíří pod hlavičkou kraje do Zakarpatské oblasti. Dar v celkové hodnotě 460 tisíc korun schválili krajští zastupitelé v červnu a má pomoci obnovit zdravotnickou péči v místech zasažených válkou.
11: Počasí.
0: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Radějově, v Hluku a v Ostrožské Nové Vsi aktuálně měříte 34 stupňů Celsia, v Kobylí 31. V pátek ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na některých místech se ještě může vyskytovat občasný déšť, výjimečně i bouřka. V průběhu dne budou srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
2: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme také na silnice. Na Břeclavsku před Mikulovem směrem z Rakouska se vytvořila téměř 5-kilometrová kolona a na Brněnsku na výjezdu z Pohořelice ve směru na Přibice srazilo osobní auto z Věz. Projedete s omezením, tak si počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. A pozor, protože máme 14 hodin 2 minuty, tak za nějakých 15 minut cca budeme opět vyjmenovávat dnešní oslavence, tak pokud znáte někoho, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny, tak pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí na číslo 606 703 889. Takže ještě jednou, pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí odesíláte na 606 703 889.

Rádio Jižní Moravy, Anastasia. Ve 14 hodin 9 minut na Rádio Jih. Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu vás na Rádio Jih čeká Antifórek, spjatý s dnešním dnem. Dáme si moudro od hodně známé osobnosti a samozřejmě, že budeme jmenovat také dnešní oslavence. Tak pokud nějakého takového máte vedle sebe nebo i nadaleko a víte, že poslouchá Rádio Jih, tak pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí na číslo 606 703 889 a my ho zařadíme do seznamu. Tak ještě jednou, pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí, posíláte na 606 703 889.

Jiřiško, Josefína, ty, která teď posloucháš Rádio Jih, přejeme ti k dnešnímu svátku jen to nejlepší a gratulujeme i tobě, kdo dnes 6. srpna slavíš narozeniny, stejně jako Jana Spáčilová ze Slavkova u Brna, Petra Čížová ze Slavičína, Jarda Rybka ze Zlína nebo Dorotka, bohužel nevím čí, z Veselí nad Moravou. Tak všechno nejhezčí.

0: 6.8. je den svěžího dechu, světový den za zákaz jaderných zbraní. Dnešním oslavencem by byl Andy Warhol, zakladatel popartu s rusinskými kořeny. Ten nám zanechal toto trefné motivační moudro. Tak dobře poslouchejte. Říká se, že čas všechno změní, ale ve skutečnosti to musíte změnit sami. Tento citát nám připomíná, že pasivní čekání na lepší zítřky nefunguje. Čas sám o sobě nic nevyřeší ani nezmění. Je to jenom nestranná veličina. Změna se stane až ve chvíli, kdy převezmeme iniciativu a uděláme ten první krok my sami. No a když máme ten den svěžího dechu, dáme si jeden na opačné téma. Dcera se ptá otce, jestli by mohla jít večer na zábavu a otec ji nechce pustit, protože jí strašně smrdí z pusy. Po tříhodinovém přemlouvání nakonec svolí a říká: ale slib mi, že nebudeš mluvit. Víš přece, jak ti smrdí z pusy. Dcera přikývne a večer vyrazí na zábavu. Při pánské volence za ní přijde kluk a ptá se: půjdeš si zatančit? Ty jsi sprdla? Ne, ale teď jo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: stále tě mám naladěného. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Jana Kiršnery, Modrá. 14 hodin 27 minut přesně. O čem bude řeč na Rádiu Jih už za chviličku. Jediný muž dokázal na 6 hodin ochromit důležitou železniční trasu mezi Českem a Slovenskem. Komplikace pocítili také cestující na nádraží v Břeclavi. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. A klačte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
1: 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy v Most Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v MOSu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdivmossu.cz nebo volej 778 535 010. Most Logistics Hustopeče.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SMS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
7: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: jižní Moravy. Pokud budete poslouchat dál, tak už za chviličku budou Rybičky 48, Holky, já dneska slavím, a taky Phonom Blonde z jejich WhatsApp. Polonahý muž na stožáru zastavil vlaky mezi Českem a Slovenskem. Po frekvencích rádia jich teď míříme na Slovensko i do Břeclavy. Dnes časně ráno totiž vylezl ve stanici Velké Leváre, kousek od českých hranic, na stožár trakčního vedení polonahý muž a odmítal slézt dolů. Provoz na důležité mezinárodní trati byl přerušený 6 hodin. Dolů se ho podařilo dostat přibližně v 11 dopoledne. Komplikace zasáhly také Břeclav, kde uvízl rychlík Metropolitan z Prahy do Budapešti. Místo plánovaného odjezdu v 10 hodin 53 minut pokračoval až kolem poledne. Další mezinárodní spoje nabrali desítky minut zpoždění nebo museli jet náhradní trasou. Osobně bych to neviděl tak tragicky, třeba se v tu chvíli identifikoval jako vlaštovka, že jo?
1: Vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Vintrlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie Rýnského Rizlinku. Přijďte ochutnat Rýnské Rizlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak se pojďme podívat na to, co si zahrajeme po 15. Bude Mark Dan, Country Girl, bude také Rose a Bruno Mars, Apache. A co se týká československé muziky, mimo jiné Kabáti Burlaci. Jsem vlastně Macík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy. V nich mimo jiné uslyšíte informaci také o tom, že Kyjov vyplatí odměnu 10 000 korun za přihlášení trvalého pobytu. Tak si počkejte na podrobnosti, které vám přinášce Anežka Veselá.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Šipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
4: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač/prodavačka vodo, topo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Opakuji 608 24 24 33.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio Jih, bylo 15 hodin.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: KIO vyplatí odměnu 10 000 korun za přihlášení trvalého pobytu a parkovací dům v brněnské Líšni nemá stále stavební povolení. Město Kyjov spouští nový dotační program na podporu nově přihlášených obyvatel. Lidé, kteří se v místě přihlásí trvalý pobyt od září do konce roku 2026, vyplatí odměnu 10 000 korun přímo na bankovní účet. Finanční bonus náleží každému novému občanovi bez ohledu na věk, tedy i dospívajícím a novorozencům. Podmínkou vyplacení peněz v roce 2027 je trvalé bydliště v Kyjově a doložení bezdlužnosti vůči radnici. Město tímto krokem postupně nahrazuje dosavadní systém kreditů v rámci kyjovské karty. Obyvatelé brněnské Líšně se slibovaného parkovacího domu mezi ulicemi Jedovnická, Sedláčkova a Vlkova jen tak nedočkají. Projektu po 5 letech příprav stále chybí stavební povolení a dosavadní projektant odmítl v práci pokračovat. Městská část proto přípravu dvoupatrového objektu se 180 místy předala společnosti Brněnská komunikace. Ta vybere nového projektanta, který rozhodne o konečné podobě stavby. Líšeň se bude na projektu podílet už jen finančně.
10: Rádio Jih, počasí.
9: Jdeme opět zkontrolovat venkovní teploty. V Bulharech a v Kunovicích teď měříte 34 stupňů Celsia, v Břeclavi 33 a v Napajedlích 32 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na některých místech se ještě může vyskytovat občasný déšť, výjimečně i bouřka. V průběhu dne budou srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
2: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdravíme všechny za volanty, pozor si dávejte, před Petrovem směrem z Hodonína se tvoří kolona, napsala nám Bětka, děkujeme. Na dálnici D1 na 201. kilometru směrem od Brna na Vyškov havarovala dvě osobní auta. Na místě je částečně blokovaný levý jízdní pruh, kolona se netvoří. A na dálnici D1 na exitu 194, taktéž směrem z Brna na Vyškov, na sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
9: Je to tak, také 3 minuty po 15. hodině vám budeme hrát hity pro dobrou náladu. Já jsem Vlasta Macík a tohleto si myslím, že už byste mohli poznat. Jsou to Blink 182, All the Small Thing. Tak mějte krásné čtvrteční odpoledne.

0: Slovák jak poleno, Mark Dan, Country Girl. 15 hodin 7,5 minuty, to je aktuální čas. A vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Místo obyčejného průchodu vznikla v centru Břeclavi nová oáza pro odpočinek, děti i sousedská setkání. Knihovna ji otevře slavnostním odpolednem plným příběhů, hudby a zábavy. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih do 8 minut, tak rozhodně držte vlnu. Mezitím Kabáti a taky slibovaná Rose a Bruno Mars.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14:15, Rose, Bruno Mars, Apache. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. Dvůr městské knihovny Břeclav totiž dostal novou podobu. Takzvaná oáza příběhů nabídne posezení, dřevěná pódia, zeleň i herní prvky pro děti a sloužit bude také kulturním a komunitním akcím. Slavnostní otevření se uskuteční v úterý 25. srpna od 16:30 v ulici Národních hrdinů. Děti čekají tetovačky a od 17:00 představení listování Flouk a Líla, určené návštěvníkům od 5 do 8 let. V 17:30 začne posezení s cymbálovou muzikou Modruša a po celou dobu bude připravené občerstvení. Program potrvá do 9:00 večer a vstup je zdarma. Tak do Břeclavy samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu a všechno to začne Peter Bič projekt Lenca Smej.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Lenca Smej.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. 15 hodin 26 minut přesně. Já jsem moc rád, že ty teploty už jdou dolů, protože očividně to lidem nedělá dobře. Představte si, s plným nákupním košem chtěl projít bez placení a věřil, že mu to vyjde. Útěk z obchodního centra v Brně ale skončil během několika minut. Podrobnosti uslyšíte na Jihu po další trojce hitů pro dobrou náladu, kterou odstartuje Roxette a jejich Joyride.
2: Je vám vedro. Potíte se. Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
3: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavný The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SNS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 8. srpna se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Myslivecký spolek Osvětimany vás zve na letní mysliveckou noc. V sobotu 15. srpna od 19.30 zahrají v areálu ski parku před penzionem Malvaný skupiny Mona Lisa a Vedlok. Vstupné je 200 korun a zahrnuje i lístek do bohaté tomboly. Už od 11 hodin si v penzionu Malvaný můžete pochutnat na zvěřinových specialitách. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dobrou muziku i výborné jídlo.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
9: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Před lety u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno, klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: budou taky Miraj i přes to všechno. Ale teďka už pojďme tam, kde nás posloucháte. Brně a okolí. Muž v brněnských Ivanovicích se údajně pokusil ukrást zboží za 18 000 korun. Po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte, na 105.1 FM. 36-letý zlodějíček chtěl podle strážníků odejít z nákupního centra s plným košem bez placení. Když ho zastavila ostraha, dal se na útěk. Pracovníci bezpečnostní agentury ho ale brzy dostihli. Strážníkům se přiznal, že nemá peníze a spoléhal na to, že mu krádež projde. Kvůli hodnotě zboží je podezřelý z trestného činu. Případ si převzala státní policie. Tak, myslím si, že tady tihleti lidé, kteří takhle uvažují, by se měli zapojit už od pondělí do naší soutěže o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: with your eyes.
1: Jsem se lekl, že nám někdo klepe na dveře. Basilej na frekvencích rádia, rádia Jižní Moravy, 15 hodin, 55 minut. Tak co nás čeká po 16. hodině? Dáme si Evu Farnou, její všechno nebo nic?
2: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Loďka
1: papírová. Ano, Eva Farná, všechno nebo nic, ta bude znít a hrát na frekvencích Rádia Jih po 16. hodině. Bude také Olivia Dean, Man I Need. A co se týká 90. let, věřím tomu, že vás potěší Headway, What is Love. Čtyři jihomoravské sanitky míří na Ukrajinu, také o tom budou další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravila Aneška Veselá. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
3: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
5: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
9: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás!
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
1: Z rádia Jih vám přejeme krásné čtvrteční odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Brněnský Hantec míří na seznam lidové kultury a čtyři jihomoravské sanitky míří na Ukrajinu. Brněnský Český hantec se stane oficiálním nemateriálním statkem tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Unikátní městský sociolekt, který vznikl smícháním češtiny, němčiny, jidiš a romštiny, bude na reprezentativní seznam zapsán v neděli 9. srpna na zámku v Miloticích. Podle odborníků z Ústavu pro jazyk český Akademie věd představuje tento krok významný milník v ochraně brněnské identity. V budoucnu tak může otevřít cestu k usilování o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Jihomoravský kraj posílá na Ukrajinu 4 sanitní vozy ze svých nemocnic. 3 auta ze Znojma převezla organizace Postbellum, která je po servisu dopraví do partnerské Dněpropetrovské oblasti. Další sanitka z kyjovské nemocnice zamíří pod hlavičkou kraje do Zakarpatské oblasti. Dar v celkové hodnotě 460 tisíc korun schválili krajští zastupitelé v červnu a má pomoci obnovit zdravotnickou péči v místech zasažených válkou.
13: Počasí.
1: V Bratíškovicích aktuálně měříte 33 stupňů Celzia, v Uherském Hradišti a ve Slavičíně 32 a v Němčičkách 31 stupňů Celzia. V pátek ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na některých místech se ještě může vyskytovat občasný déšť, výjimečně i bouřka. V průběhu dne budou srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celzia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
14: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
13: Rádio Jih. Doprava.
1: Pojďme na silnice, máme toho hodně. Připomínám, že na trase z Hodonína směrem na Uherské Hradiště na průjezdu Petrovém blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Na místě zasahuje policie, počítejte se zdržením v obou směrech. Potvrdila nám to i posluchačka Bětka, děkujeme. V Brně ve sportovní ulici u křižovatky s Resigovou bouralo osobní auto s dodávkou, počítejte se zdržením v kratší koloně. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati směrem z Vizovic do centra před křižovatkou s ulicí Podvesná 17 srazilo osobní auto cyklistu, počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. A na Zlínsku na výjezdu z Vlčkové směrem na Držkovou došlo k požáru stodoly. Na místě zasahují záchranné složky, místo je velmi špatně průjezdné, tak s tím počítejte a šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám posíláme Shona Bakera a jeho VIP.

16. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě a co nás čeká po další dvojce hitů pro dobrou náladu? Proč se brněnské zastávky jmenují právě tak, jak se jmenují? Cestující na tramvajové trati linky číslo 1 nově najdou odpovědi přímo na nástupištích. O tom bude řeč po další dvojce hitů pro dobrou náladu a o tu se postará Eva Farná, Všechno nebo nic a taky Hubestank, The Reason.

0: díky, že posloucháte Rádio Jižní Moravy, také v 16 hodin 16 minut. My míříme do Brna, kde nás posloucháte na 105.1 FM, protože příběhy názvů brněnských zastávek nově přibližují speciální informační tabulky. Od 6. srpna jsou na všech 35 zastávkách tramvajové linky číslo 1, která je nejdelší a zároveň nejstarší ve městě. Texty připravilo Muzeum města Brna podle městské historické encyklopedie. Cestující se dozvědí například, podle koho nebo čeho zastávka dostala název a co zajímavého se v jejím okolí nachází. Každá tabulka nabízí také QR kód s podrobnějšími informacemi. Jako poslední přibyla zastávka Mendlovo náměstí, pojmenovaná po zakladateli genetiky Johannu Gregoru Mendelovi. Tak my samozřejmě do Brna zdravíme, skvělý nápad si myslím, že takhle dát nové informace všem, nejenom místním, ale také turistům. A my vám za to posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu. Mimo jiné mezi ní bude taky Hathaway, What is Love.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: necelé dvě minuty nás dělí od půl páté. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy. Tohle to je Headway, What is Love? Nově opravená silnice mezi Úvaly a Sedlecem je hotová. Radost z dokončení ale ve Valticích rychle vystřídalo zklamání. Co se stalo, tak to uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak držte vlnu na jihu, my vám pošleme Vohnouty, Sigmu a taky Andreo Bocelliho.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. 100 000. Náborový bonus pro řidiče mezinárodní dopravy Moss Logistics Hustopeče. Hledáme zkušené šoféry, co chtějí do světa. Víkendy volné. Máš řidičák C+E? Rozjeď to v Mossu s bonusem 100 000 korun. Více na jezdi v mossu.cz nebo volej 778 535 010. Moss Logistics Hustopeče.
2: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauracearmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
6: Blíží se největší klasik rockový koncert od koncertu Rolling Stones v Praze. Slavní The Sweet s předkapelou Precedence vystoupí v amfiteátru v Mikulově sobotu 15. srpna. Vstupenky za výhodnou cenu v sítích Ticketportál a SNS Ticket do pondělí 10. srpna. The Sweet v Mikulově, rocková událost léta.
7: MG Centrum Webzensi hledá nového kolegu nebo kolegyni na pozici prodavač-prodavačka vodo, topo a železářství. Náplní práce bude komunikace se zákazníky, vyřizování objednávek, prodej zboží a práce na pokladně. Nabízí jednosměrný provoz, dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké slevy a příspěvek na stravu. Nástup možný i hned. Více informací získáte na telefonu 608 24 24 33. Opakuji 608 24 24 33.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

jižní Moravy. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky.

0: máte naladěno rádio Jižní Moravy, Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. 16 hodin 43 minut, to je aktuální čas. Opravená komunikace mezi Úvaly a Sedlcem je znovu bez omezení. Hurá! Město Valtice stavbu převzalo a do konce týdne mají z úseku zmizet všechny dopravní značky. Práce se podařilo sladit s místními hospodáři tak, aby neomezili sklizeň obilí. Kontrola hotové silnice ale odhalila na novém asfaltu rýhy a mechanické poškození od těžké zemědělské techniky. Vedení města proto apeluje na ohleduplnější chování ke společnému majetku. Tak my samozřejmě do Valtic zdravíme, pošleme další hity pro dobrou náladu a v nich mimo jiné Kylie Minogue.
1: Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ostravy. Tohle to jsou Krištof, jejich Hollywood. A když budete poslouchat také po 17., tak se dočkáte třeba Superstar. Jejich hitovky Příběh nekončí.
1: Příběh nekončí.
0: Budou taky Unique 2, Break My Stride. A z těch novějších věcí Medúza, Don't Wanna Go Home. Parkovací dům v brněnské Líšni nemá stále stavební povolení, také o tom budou další jihomoravské zprávy, které si pro vás připravila Aneška Veselá. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
2: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
3: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: Zbrojováci, čekají nás dva velké fotbalové víkendy v řadě. Už v pátek 7. srpna od 19 hodin přivítáme na domácím trávníku Liberec. A hned další týden v neděli 16. srpna vyzveme Hradec. Přijď se naladit na zápas 2 hodiny před výkopem do Flinta Parku. Burgery, mexická kuchyně, borkovo bydlo, živá hudba, DJ a ještě mnohem víc. Probuď v sobě draka 2 víkendy po sobě. Lístky pořídíš na www.fczbrno.cz.
5: Stále ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: KIO vyplatí odměnu 10 000 korun za přihlášení trvalého pobytu a parkovací dům v brněnské Líšni nemá stále stavební povolení. Město Kyjov spouští nový dotační program na podporu nově přihlášených obyvatel. Lidé, kteří se v místě přihlásí trvalý pobyt od září do konce roku 2026, vyplatí odměnu 10 000 korun přímo na bankovní účet. Finanční bonus náleží každému novému občanovi bez ohledu na věk, tedy i dospívajícím a novorozencům. Podmínkou vyplacení peněz v roce 2027 je trvalé bydliště v Kyjově a doložení bezdlužnosti vůči radnici. Město tímto krokem postupně nahrazuje dosavadní systém kreditů v rámci kyjovské karty. Obyvatelé brněnské Líšně se slibovaného parkovacího domu mezi ulicemi Jedovnická, Sedláčkova a Vlkova jen tak nedočkají. Projektu po 5 letech příprav stále chybí stavební povolení a dosavadní projektant odmítl v práci pokračovat. Městská část proto přípravu dvoupatrového objektu se 180 místy předala společnosti Brněnská komunikace. Ta vybere nového projektanta, který rozhodne o konečné podobě stavby. Líšeň se bude na projektu podílet už jen finančně.
6: Rádio Jih, počasí.
5: V Hodoníně měříme aktuálně 35 stupňů Celsia, v Archlebově a ve Zlíně 32, ve Stupavě potom 31 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na některých místech se ještě může vyskytovat občasný déšť, výjimečně i bouřka. V průběhu dne budou srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
3: Premiéra zcela nových čistě elektrických vozů Škoda Peak a Škoda Epic proběhne v pátek 7. srpna v autosalonu Vista Car Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Pojďme na silnice, zdravíme všechny za volanty. Na Znojemsku na výjezdu z Tulešic směrem na Rochovany havarovala 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné 1 jízdním pruhem. A pozor na dálnici D1 na 173. kilometru směrem na Prahu. Tady dejte pozor na porouchané osobní auto. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu. Pro jistotu nohu z plynu.
6: pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Máme 2 minuty po 17. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. Já jsem Vlastia Macík a přeju vám krásný podvečer.

0: pojďme podívat na to, co nás ve vysílání rádia jich čeká dál. Kyjovská nemocnice vydala naléhavou výzvu. Zásoby jedné z nejdůležitějších krevních skupin jsou kriticky nízké a pomoc dárců potřebuje co nejdříve. Podrobnosti uslyšíte na jihu po dalších dvou hitech pro dobrou náladu a o ty se postarají Alex Warren a taky Mandraže. Tanči, dokud můžeš.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klima Style.
1: www.klimastyle.cz
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my míříme tam, kde nás ladíte na 889 FM, mimo jiné tedy do Kyjova. Nemocnice Kyjov totiž akutně hledá dárce krve skupiny 0 negativní. Hematologické a transfuzní oddělení má této krve v současnosti vážný nedostatek. Právě 0 negativní je přitom nenahraditelná při záchraně pacientů v naléhavých situacích. Nemocnice Kyjov proto prosí zdravé lidi, kteří splňují podmínky pro darování a tuto krevní skupinu mají, aby přišli krev darovat. Výzva platí pro pravidelné i nové dárce. Tak my do Kyjova samozřejmě zdravíme a posíláme vám tam další dárce a samozřejmě taky hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich před malou chvílí Superstar, Příběh nekončí a zrovna včera jsem se s bývalou kolegyní bavil o Kanárských ostrovech a ejhle, na jeden z těchto ostrovů vás vezmeme po frekvencích rádia jich po další trojce hitů pro dobrou náladu. Nebudeme se opalovat, ale půjdeme do kina. Začne to Medúza, pokračovat bude Jasper Fox a nakonec One Republic.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jich vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jich už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Každý už tam bude?
6: Cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
8: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Jste připraveni vybírat z dnešní filmové nabídky kin na jihu a jihovýchodě Moravy? V tom případě je dobře, že právě teď posloucháte Rádio Jih. Okouzlující Elsa přijíždí v roce 2004 na slunné Lanzarote, aby utekla před životní krizí a hledala nový začátek. To je příběh, který píše stárnoucí uznávaný režisér Raoul. Události a postavy však podezřele připomínají osudy Raulových blízkých. Ti v nich začínají poznávat sami sebe a klást nepříjemné otázky. Kde končí inspirace a začíná soukromí? Se svým nejosobnějším snímkem se režisér vrátil do hlavní soutěže festivalu v Cannes, aby si podmanil diváky charakteristickým koktejlem silných ženských postav, živé španělské atmosféry, výrazných barev a nezaměnitelné energie. Španělské drama Hořké svátky uvidíte dnes v 8 večer v kině Svět v Hodoníně. V tom samém čase, tedy ve 20.00, zajděte do kina Panorama v Kyjově, kde promítnou historické drama Odysea, nebo do kina Hvězda v Uherském Hradišti na českou komedii 6 gramů. Zlínské multikino Golden Apple Cinema nabídne ve 20.45 horor Zmrzlinář. A poslední pozvánka bude na Letňák do Hustopečí, kde v 9 večer promítnou pod širým nebem český rodinný dobrodružný film Cukrkandl. Z pozvánek do kin je to vše, Vlasťa Macík se loučí a těším se na vás zítra ve 2 odpoledne tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole a ta její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si,

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi. Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Máte srdce pro zdravotnictví? Přidejte se k týmu Charity Kyjov. Hledáme všeobecnou zdravotní sestru do domácí zdravotní péče. Čeká vás smysluplná práce, příjemný kolektiv, odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity a podpora profesního rozvoje. Neváhejte a ozvěte se nám na telefon 777 805 001 nebo navštivte www.kyjov.charita.cz, kde najdete všechny podrobnosti.
4: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xyndla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
5: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládne snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vyprodáme znovu srbskou? Další bitvu o 3 body svedeme už v pátek 7. srpna od 19 hodin, kdy doma přivítáme Liberec. Shipex Arena ožije už od 17 hodin. Ve Flinta Parku najdete burgery, mexickou kuchyni, borkovo bydlo, živou hudbu a spoustu další zábavy. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Zopakujme skvělou atmosféru, která požene hráče k dalšímu vítězství.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Brněnský Hantec míří na seznam lidové kultury a 4 jihomoravské sanitky míří na Ukrajinu. Brněnský Hantec se stane oficiálním nemateriálním statkem tradiční lidové kultury jihomoravského kraje. Unikátní městský sociolekt, který vznikl smícháním češtiny, němčiny, jidiš a romštiny, bude na reprezentativní seznam zapsán v neděli 9. srpna na zámku v Miloticích. Podle odborníků z Ústavu pro jazyk český Akademie věd představuje tento krok významný milník v ochraně brněnské identity. V budoucnu tak může otevřít cestu k usilování o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Jihomoravský kraj posílá na Ukrajinu 4 sanitní vozy ze svých nemocnic. 3 auta ze Znojma převezla organizace Postbellum, která je po servisu dopraví do partnerské Dněpropetrovské oblasti. Další sanitka z kyjovské nemocnice zamíří pod hlavičkou kraje do Zakarpatské oblasti. Dar v celkové hodnotě 460 tisíc korun schválili krajští zastupitelé v červnu a má pomoci obnovit zdravotnickou péči v místech zasažených válkou.
10: Rádio Jih, počasí.
12: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.

0: vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je Křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.

0: vinařství Sedlecká vína vás co nejsrdečněji zvou tuto sobotu 8. srpna na vinařskou benátskou noc za účasti multiinstrumentalisty Pavla Winterlíka. Akce se koná od 18 hodin v areálu vinařství v Sedleci u Mikulova. Vstup zdarma. Více informací na www.sedleckavina.cz. Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnáziu v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Vinařství Dufek ve Svatobořicích Mistříně vás co nejsrdečněji zve v sobotu 15. srpna na den otevřených sklepů. Začátek akce je od 10 hodin. Těšit se můžete na neomezenou ochutnávku více než 175 vín, včetně archivů, prohlídky historických sklepů, francouzské síry, cymbalovou muziku i vystoupení mužského sboru z Lovčic. Přijďte 15. srpna do Vinařství Dufek. Bzenecké rodinné vinařství vás zve na 6. ročník Galerie rýnského ryzlinku. Přijďte ochutnat rýnské ryzlinky ročníku 1999 až 2025. Připraveny jsou prohlídky sklepa s degustací, a to v pátek 14. srpna od 15 do 23 hodin a v sobotu 15. srpna od 12 do 23 hodin. Akce se koná ve sklepních prostorách na Horním náměstí 66 v Bzenci. V sobotu od 17 hodin zahraje cymbálová muzika Hantál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Cítíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
2: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born and Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zbrojovačky a zbrojováci. Páteční večer bude patřit fotbalu a zábavě pro celou rodinu. 7. srpna od 19 hodin přivítáme v Šipex aréně Liberec. Už od 17 hodin se otevře Flinta Park, kde na vás čeká program pro malé i velké. Borkovo bydlo, živá hudba, burgery, mexická kuchyně, skvělé občerstvení a spoustu další zábavy. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
1: Rádio Jih, počasí.
6: Moravo i v rámci čtvrtku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě oblačno až zataženo, v některých částech Moravy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty od 18 do 21 stupňů. V pátek dopoledne ještě oblačno, později polojasno až jasno a teploty celkem příjemné od 26 do 30 stupňů.

0: Vínem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Tipy na vinařské akce, první dvě podoblasti, které uznají své šampiony v rámci nominačních výstav do Salonu vín České republiky, a taky vína ze zámků, tradiční akce v Bzanci, která se blíží a bude už příští sobotu. Podrobněji už za chviličku. Já jsem Rastín Lanovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem. Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jirkem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Začínáme ve Bzenci, protože letos už po 13. se právě tam v Zámeckém parku už příští sobotu představí 120 vín ze 12 zemí světa, ze zámků, z klášterů anebo aristokratických rodin. Konkrétně z Austrálie, Česka, Francie, Chile, Itálie.

0: kuchyni, ale i české prasátko. A taky skvělou kávu a sýry a uzeniny z Tyrolska. Tak nezapomeňte příští sobotu 15. srpna v Bzenci v Zámeckém parku od 14. hodiny. Místa je tam dost, zejména ve stínu, tak si přijďte užít skvělou atmosféru špičkových světových vín i vy. Více se dozvíte na webu zameckevinařství.cz.
1: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín, která každý rok vyvrcholí salonem, odstartovala letošní sezónu. Jako obvykle hodnocením vín z oblasti Čechy. V Mělníku posuzovali 3 odborné komise na 149 vzorků a rozdalo se tak 9 velkých zlatých a 38 zlatých medailí. A šampionem se stal, tada, Riesling Rýnský pozdní sběr ročníku 2023 z mělnického rodinného vinařství Vondra. Porota mu dala krásných 92,67 bodů. No a samotný vinař o tomto víně dokonce mluví jako o víně, které příroda dopřeje jednou za 10 let. Medaile ale sbírali i další. Ze zbylých kategoriích uspěli školní statek středočeského kraje, vinařství Potůček nebo vinné sklepy Kutná Hora. No a nejlepší kolekci vín představilo vinařství Betina Lobkovic z Mělníka. Všem úspěšným vinařům posíláme velkou gratulaci.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete.
3: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
2: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Moravská část národní soutěže víno, které byla řeč před chvílí, ale ostartovala i tady u nás, konkrétně Slováckou podoblastí. 18 komisí posuzovalo tento týden rekordních 795 vín od 96 vinařů a rozdalo se tak 64 velkých zlatých, 195 zlatých. A kdo se stal šampionem? Tada! Sauvignon 2025, pozdní sběr z vinařství Soviš z Blatnice pod svatým Antonínkem, které zároveň vyhrálo i nejsledovanější kategorii bílých suchých vín. Medaile ale sbírali i další, ve zbylých kategoriích uspěly vinné sklepy Skalák, vinařství pánů z Lipé, BV vinařství, rodinné vinařství Chrenka, víno Botur a Spielberg CZ a taky habánské sklepy, které si odváží ocenění za nejlepší kolekci. No a oceněná vína půjde ochutnat v pátek 18. a v sobotu 19. září u Bzeneckého zámeckého parku v rámci Bzeneckého krojovaného vinobraní. Všem úspěšným vinařům gratulujeme.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: co by to byl vinařský magazín, abychom se nepodívali do kalendáře, ale nedal jsem vám pár zajímavých tipů, kam si můžete vyrazit za vínem, a to třeba přímo k vinařům samotným. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Boršice, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Dolní Kounice, Hrušky, Hustopeče, Kurdějov, Kyjov, Lednice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Mutěnice, taky Němčičky, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Sedlec u Mikulova, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice i Velké Pavlovice, Vranovice, Vrbice, Vrbovec a Znojmo. Věřím, že si vyberete, podrobněji se o těchto akcích dozvíte na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Těším se zase příští týden. Do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
1: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete. Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Rádio Jih, počasí.
4: Moravo i v rámci čtvrtku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě oblačno až zataženo, v některých částech Moravy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty od 18 do 21 stupňů. V pátek dopoledne ještě oblačno, později polojasno až jasno a teploty celkem příjemné od 26 do 30 stupňů.

0: Čtvrteční večer na jihu rozjetý, žijeme finálem dalšího prázdninového týdne, no a já ji dnes nabídnu exkluzivní krojovanou pozvánku. Brno totiž čekají velké srpnové hody. Pozvánku na mimořádnou událost nabídnu už za chviličku, tak buďte u toho a užívejte čtvrteční večer. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Večerní vlna jihu, čtvrtek v běhu, no a já volám do krojů. Brno v letošním roce svolalo do centra města krojované ze všech městských částí a vy tak od 14. do 16. srpna v Brně na Svoboďáku zažijete stavění máje, cymbálové muziky, vyzvednutí hlavní stárky na brněnské radnici, slavnostní průvod stárků, předání hodového práva, moravskou besedu i taneční zábavu na Svoboďáku. Vše vyvrcholí v neděli 16., kdy proběhne sváteční bohoslužba za účasti krojovaných z 23 městských částí, tedy celoměstské hody v Brně od 14. do 16. srpna. Z Hodonína do Brna pozdrav, no a já přidávám další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní čtvrteční večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční 6. srpnový večer na jihu v běhu a platí, že Morava je o prázdninách plná akcí. No a jednou z těch očekávaných jsou i letošní břeclavské slavnosti rajčat. No a já pozvánku s termínem nabídnu za chviličku, tak zatím mějte skvělý čtvrteční večer ve společnosti hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Je vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Ve čtvrtek večer zůstáváte s Jihem, no a aby toho nebylo málo, tak já ještě dnes přidám vyladěný tip, který se týká letošních břeclavských slavností rajčat. Ty v letošním roce proběhnou už 15. srpna a vy v tento den v čase mezi 10. a 17. hodinou v ulici U Tržiště budete mít příležitost ochutnat místní speciality a poznat místní kulturu. Kromě bohaté nabídky rajčatových pokrmů a nápojů na vás bude čekat i pestrý kulturní program. Budete mít možnost shlédnout tradiční tance a folklorní vystoupení, poslechnout si živou hudbu a prohlédnout si tradiční řemeslné výrobky od místních řemeslníků. Tedy břeclavské slavnosti rajčat už 15. srpna. Hodonín zdraví Břeclav, no a dnes večer jedeme dál, a to na vlně songů pro dobrou náladu. I dnes v noci s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun
0: úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: A klaďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Jste si hem, je tu čtvrteční 21. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, v některých částech Moravy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty od 18 do 21 stupňů. V pátek dopoledne ještě oblačno, později polojasno až jasno a teploty celkem příjemné od 26 do 30 stupňů. Takový bude další prázdninový pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás dnes večer zdraví Josef Pouda.

0: Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu čtvrteční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě bude oblačno až zataženo, v některých částech Moravy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty od 18 do 21 stupňů. V pátek dopoledne ještě oblačno, později polojasno až jasno a teploty celkem příjemné od 26 do 30 stupňů. Teď už ale pojďme zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční noci.

0: vám vedro, potíte se, jste z toho horka unavení a otrávení, už nebudete.
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Klaďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun
0: úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
2: Rádio Jih, 6. srpnová noc, 23. hodina a my pro vás na jihu máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno až zataženo, v některých částech Moravy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty od 18 do 21 stupňů. V pátek dopoledne ještě oblačno, později polojasno až jasno a teploty celkem příjemné od 26 do 30 stupňů. I dnešní noc si budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás každopádně samotné nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

Pedro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Petro, potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete!
1: Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun
0: úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Startujeme už v pondělí 10. srpna.
0: Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 7.8. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno až zataženo, v některých částech Moravy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty od 18 do 21 stupňů. V pátek dopoledne ještě oblačno, později polojasno až jasno a teploty celkem příjemné od 26 do 30 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodové finále, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

Je vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo.

potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Rádio Jih.

0: signál.
1: Je vám vedro. Potíte se? Jste z toho horka unavení a otrávení? Už nebudete! Jedině Rádio Jih vám nadělí značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. Startujeme už v pondělí 10. srpna. Tak laďte Rádio Jih už od rána a vyhrajte značkovou klimatizaci úplně zadarmo. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.